Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tak přátelé Big Beatu, přátelé roku, přátelé metalu, já jsem Zbavoš a vítám vás při startu dalšího pravidelného pokecu zvaného Backstage. Tak, jak to bývá pravidlo. Za prvé host a za druhé i vyrážíme, jak my říkáme, ven do exteriéru. Dneska klub Barák v Ostravě, dneska kapela Komunál, dneska se mnou Luboš Suchánek. Zdravím tě.
1: Ahoj. Všechny.
0: Tak, budeme se bavit o kapele Komunál, což znamená, začneme tím, že v podstatě vy jste vznikli v 90. rok 1992, teď máme rok 2026. Zkus mi tak nějak jako zhrnout, jestli kapela jako taková se někam vyvinula, anebo, já tomu říkám tak, držím se svého kopita. Tak jak to je u Komunálu?
1: Já si myslím, že se v podstatě pořád vyvíjíme, protože my jsme strašně vyvinutý. Hlavně v Bůčku.
0: Jo, v Bůčku, dobře.
1: Ale tak když to vezmu opravdu jako od začátku, tak my jsme byli parta kámošů a my jsme nebyli jako hudebníci sestavený, jak to u některých kapel je, že ty jsi výborný kytarista, tak si tě stáhnu do kapely. Ne, my jsme prostě na ulici si řekli, že uděláme kapelu a nikdo nic neuměl, a tak jsme začali. Protože jsme na nic neuměli, tak jsme začali dělat divadlo, Alice Cooper a všechny tyhle, to, co jsme to, Iron Man, všechno jsme obšlehávali. No a takže jsme pálili rakve na pódium a všechno. Bylo to takový divadlo. No a my jsme díky tomu jakoby v podstatě jakoby nabalili lidi. No, samozřejmě kapely okolní, které uměli hrát, ty nás nesnášeli, no ale my jsme na tomhle tom jakoby vyrostli, já se na to nestydím dneska. A když nás potom lidi kritizovali v nějakých, já nevím, 10 letech našeho působení, tak nám říkali, ale tak jsme přestali dělat divadlo? A začali jsme hrát, jako začali jsme se víc snažit o tu muziku. No a to zase některý ty lidi ze začátku říkali, to už neděláte tu show, že jo, prostě to. Takže furt jsme se vyvíjeli, teď bych řekl, že to je tak jako hezky vyvážený, že víme, z čeho jsme vzešli, ale zároveň jakoby ta muzika za těch 34 let je už taková prostě už trochu lepší.
0: Jasně, to je samozřejmě, protože když někdo hraje 34 roku, tak to tak samozřejmě ten progres tam někde musí být. Ale co mě teď napadlo, jak jsi řekl, hráli jsme divadlo, pak se to tak nějak vyvážilo, já na to budu koukat jako konzument, to divadlo, ta show tam je pořád. Je to o tom, že dobře, muzika je jasná, tu si napíšete, tu složíte, tu nahrajete a tu se naučíte. Vymýšlíte to divadlo i teď jakože, anebo to se vyvine ze situace zrovna třeba na pódiu. Jak to je?
1: Ne, tak všechno je malinko vždycky je trochu připravený prostě, protože my se překvapujeme každý koncert prostě, aniž bychom se museli na to připravovat prostě, ale já vždycky říkám lidem prostě, víte to, kdyby to byl Olympik, tak to máte po každý stejný, když na nás chodíte častěji prostě, tak to máte každý koncert jiný prostě na to.
0: OK, hele, já jsem si připravoval takový to povídání, ty otázky a v jednom z rozhovorů někdo z vás řekl, že největší samozřejmostí je udržet kapelu při životě, že se to povedlo za těch 34 let. Souhlasíš s tím?
1: Určitě, jo, protože někdo se mě ptal na jakém rozhovoru, se ptal, jak má udělat, nebo mladá kapela, mě volal, jak má udělat, aby vydržela. Že?
0: To má udělat.
1: A já jsem prostě, na to není v podstatě žádná odpověď, prostě, tak jsem jenom odpověděl jenom vydržet, prostě na to vydržet, protože i my jsme měli ty houpačky, že se nám nepodařila deska, jo, že prostě zrovna se něco dělo, a tak seš na to nahoře, dole, prostě na to za těch 30 let se to opravdu jakoby prostě byli jsme za bohy, byli jsme i úplně dole, jo. Takže vydržet, prostě v tom, když seš dole, tak vydržet, no.
0: Hele, řekl jsi, 34 let hrajete, co Luboše Suchánka na tom nejvíc baví?
1: No, já jsem, když jsem byl mladý, tak jsem potřeboval si vyčistit hlavu o víkendu. Takže vlastně to bylo prostě to, celý týden jsem zařezával v práci a víkend jsme se bavili s kámošem a prostě na to. A změnilo se jenom to, že už nejsem mladý.
0: Tak ty jsi vyzrál, zkušený hudební bardál.
1: Jo, zařezávám v práci úplně stejně, možná ještě víc, ale ten víkend se jako nemění, to prostě pořád jdu za kamarádem.
0: Takže
1: já se strašně těším prostě vždycky na ty lidi, kteří už ty po té republice máme ty svoje na každém fleku prostě, takže to akorát už se léčím 2 dny, no, prostě.
0: Když tak to je samozřejmě s věkem, to je třeba se podívat do velkého techničáku a na to funguje každý.

0: Co mě vždycky zaujalo na kapele Komunál, pokaždé, když jsem s váma přišel do styku, tak se za váma, já to řeknu vyloženě, ne že prostě, ale jako smrad se za váma táhnou lidi z celé republiky. Jo? Ne úplně, že by hromady, ale vždycky přijedou. Čím si to vysvětluješ tady tohle?
1: No to je právě asi tím kamarádstvím. Já třeba vím, že dneska přijede auto z Domažlic.
2: No právě, do Ostravy.
1: Do Ostravy, no. Pochopíš to?
2: Ne.
1: Já taky ne.
2: A čím si to vysvětlují ti lidi? Ptal jsi jich na to někdy?
1: Hele, já jsem se...
2: Teď trošku
1: jiný příběh, jo?
2: No.
1: Tady je to asi opravdu kamarádství, že nám s nima dobře, že už jsme si za ty roky spolu dělali takový nějaký vztahy, že prostě se i stýkáme mimo koncerty, ale mě spíš jako udivil jednou, na nás jezdili rodiče, takový manžele, a bylo to prostě, my jsme dali 80 koncertů ročně a oni byli snad na 50 z toho, jo, po celé republice. Ale už to nebyli žádný teenageři, byli to prostě normálně kolem před 60 prostě lidi. A já jsem jednou za nima přišel a ptal jsem se jich, ty Zdendo, vysvětli mi to, tak máte snad nějaký vnoučata nebo prostě něco, tak asi, jak můžete takhle jezdit, takže si to teda vážíme, si to samozřejmě si to moc vážíme, ale chtěl bych to jako znát pravdu. A on mi odpověděl, prostě jo, máme vnoučata, milujeme je všechno, přes týden říkáme dětem, my se o vás postaráme, jo, klidně dajte, ale víkend je náš prostě. I my pořád chceme žít. A mě to tak nakoplo, víš, prostě, že...
0: Podobný případ, jako řekl jsi, o víkendu si užívám a oni
1: no,
0: taky.
1: Že my chceme žít prostě pořád, jo, prostě to mají rád, měli dát muziku. Bohužel ten Zdenda teda umřel.
0: Ale je to dobrý tip, ale... jak to udělat pro ostatní jako děti, tak neotravujte nás o víkendu, my chceme fungovat.
1: Jo, a oni tu lásku dají, přes stejné, ale zároveň nestratěj svůj život.
0: To je krásné. Pojďme zpátky ke Komunálu. První deska, jestli jsem se dobře díval, 98, ta poslední 2024. Máš ty mezi nimi nějakou takovou, které by si řekl, jako tak ta se fakt jako povedla úplně top, anebo, jak to říká řada muzikantů, vždycky ta poslední je nejlepší?
1: Jako, já asi nebudu říkat, ta poslední je nejlepší, prostě vždycky většinou baví nejvíc, protože jako ještě ji nemáš oposlouchanou, nemáš ji prostě na to. Ale u mě je to hrozně těžký, protože vlastně v podstatě já spíšu texty a dávám, a vlastně to jsou jako ty písničky, jsou jako tvoje děti. Samozřejmě někdo vyzlobí víc, někdo prostě má brejle, někdo prostě je tlustej, nebo prostě to, ale jsou to furt tvoje děti, že jo, prostě. Takže mám třeba oblíbenější, jako třeba, já nevím, 11 hodin do útoku, ale prostě myslím si, že ta poslední deska se nám docela povedla, že funguje a nikdy jsme neměli 5 klipů nebo 6 klipů prostě jako na desku, což je obrovské, jakoby tam jsme to teda jakoby trošinečku až překvapě rozjeli, ale mám rád. Já nemůžu opravdu říct, prostě, který prostě... Jedná z do útoku je taková to, že tam jsem zpíval i s Láďou Šafránkovi, který jsem měl jako blízký vztah.
0: Takže to může udělat i třeba toto.
1: A mám na to krásnou vzpomínku, takže pro mě je asi taková topová.
0: OK, jsme v Ostravě, jsme v baráku, v podstatě odstartovalo společné turné s Alžbětou, myslím, že byl Mrákov, Hrálec, říkám to dobře.
1: Chlumec a Mrákov.
0: Tak jaký byl ten start?
1: Ty jo, jako úžasný.
0: Viděl jsem fotky, jo, takže plno.
1: V oba koncerty byly jako vyprodaný, tak to jsem byl šťastný. No a ten start je jako pro spoustu...
0: Byl jsi nervózní po těch letech? Býváš nervózní třeba před startem turné?
1: Strašně.
0: I po těch letech?
1: A čím dál víc. Jo, já prostě fakt, já se s tím peru, já prostě potřebuju, já na to vždycky celou dobu nadávám, že už jsem unavený, že už to neutáhne, že prostě, že musím, a přeju si pauzu, ale když ta pauza je, tak já prostě jsem tak nervózní, si říkám, já bych potřeboval jít furt v tom zápřehu, abych nervózní nebyl prostě. Ano, jsem normálně nervózní prostě a čím dál víc, protože když jsem byl mladý, byl jsem pankáči, bylo to jedno, jestli někomu spadne kytara, jestli dohrajeme, si otočíme písničku dvakrát, prostě a to je zapomenout. Dneska právě už jako musíš držet nějakou laťku, protože ty lidi už si zaplatili, už ne zase takový 20, jako to bylo, nebo 50, stovku. Jako
0: to dřív.
1: Takže prostě máš nějakou zodpovědnost, no a bohužel prostě to tě stresuje, že jo.

0: Jezdíte celkem často. Jezdíte pravidelně, pominu teď festivalovou sezonu, tak v podstatě Komunálie si myslím, že pravidelně na jaře i na podzim na turné. Teď, a to nejste jako jediní, samozřejmě řada kapel opakuje i ta místa. Chystáte třeba každý rok něco speciálního, nebo tady chystá se něco speciálního? Zaslechl jsem pražské rádio, ve kterém se mluvilo o tom, že eventuálně by v průběhu turné měl být duet.
1: Ano, to nevím, jestli dotáhneme, nevím, jestli to stihneme.
0: No bylo řečeno, já jsem to dobře poslouchal, že snad možná v polovině toho turné.
1: Je to tak, my totiž si myslíme, že to s tou Alžbětou není jakoby úplný závěr, že to prostě je to fakt úspěšný, ty promotoři to chtějí, lidi chodějí, takže prostě si myslím, že si to nějakým způsobem zopakujeme, takže i když ten duet nebude teďka, tak bude za nějaký čas nebo na další nějakých štacích, ale každopádně teď odpovím na ty, proč se vracíme na nějaký místa. No to je prostě jednoduchý. Většinou tam, kde se to podaří, tak už ten promotor sám ti říká, tak zase za rok prostě.
0: Tak, jasně, rozumím.
1: A my jako nemáme důvod když se o nás postaral, atmosféra byla skvělá, lidi přišli, tak proč bychom tady nehráli?
0: A čím to upgradeuješ, kromě toho, aby to bylo prostě, jako jasně, dva roky po sobě to můžeme udělat stejný, ale pak už je třeba upgrade, což znamená jiný playlist. Vy máte hodně desek,
1: To se jakoby snažíme prostě vždycky vyhodit prostě na pět písniček a změnit to prostě, nebo zase vydáme desku a obmění se to přirozeně prostě na to.
0: OK, 24 poslední deska, co nový materiál, bude? Jak to je?
1: My totiž příští rok máme 35 let.
0: Přesně, 27, ano.
1: A samozřejmě chceme vydat i s deskou, takovou nějakou, to možná k tomu bude ještě přilepený nějaký best of, ale to není zase tak důležitý, důležitá je ten nový materiál. A hlavně to všechno směřujeme na takový nějaký výroční koncert, prostě, který by měl být jakoby větší. No, prostě.
0: A už máte nějak třeba v plánu, když jsi teda nadhodil rok 2027 nějaké místo, nebo to je zatím jenom plán a prozradit? Je na to relativně ještě čas.
1: Jo, ale já to na to můžu odpovědět, protože samozřejmě pro všechny jako muzikanty je Meka Praha, že jo, musí dobít Lucernu, Karlín, Outučko prostě, a aby to mělo jako zvuk prostě pro novináře, pro všechno, aby si kapela něco dokázat. Ale my jsme to vždycky dělali jinak. My jsme se teda jakoby taky vydali do ty Lucerny, taky na to jsem strašně pyšnej, protože to bylo jenom náš koncert. Vyprodali jsme ji, prostě podařilo se to, velký sál, tam ta historie byla obrovská a já jsem nesmírně jako si toho vážím, že jsme se tam mohli zahrát a ještě to dopadlo. Pak jsme byli s Proteusem v Karlíně, taky to dopadlo dobře, ale už to není takový, že by to bylo jenom na nás prostě. A na Outučko se bojím, to říkám na rovinu, jo? Takže jsem při zemi, tak jak jsem to měl celou kariéru, ale takže my jsme zvažovali, kam to posunout dál a my jsme na to přišli.
0: Kam teda?
1: My normálně to uděláme tam, kde jsme vzešli. Jo, tam, kde jsme zešli, prostě okolo Chlumce,
0: v Chlumce na Cidy, no?
1: To ne, protože to zase malý už na tuhle akci.
0: Jasně.
1: Ale prostě spousta lidí je kolem, prostě vybrali jsme si zimák v Pardubicích. Protože je to prostě půl hodiny od nás, takže je to naše lokalita. My totiž tím koncertem chceme těm fandům poděkovat za těch 30 let a chtěli bychom, aby tam ty, co na nás chodili od začátku, tak aby to měli prostě opravdu jako na domácí půdě.
0: Teď mě tak napadá, jako nebude už v roce 2007 stát ta největší hala na světě hokejová, myslím z tuhle.
1: To ještě ne, tu klasickou prostě
0: zimáček. Jasně, OK.

0: Jak vzniká u komunálu muzika? Je to společná práce, nebo je nějaký dvorní skladatel, jamujete, posíláte si to online, já nevím, jak to funguje?
1: No. My jsme tak prvních jako 15 let jsme to dělali všichni na zkoušce, že ten klasický život kapely, že jsme prostě zkoušeli. Pak se to trošku zlomilo, že jako začali takový ty, že většina už měla doma takový ty přístroje, si to nahrávají a prostě tohleto, že už chodili dema prostě na to, tak jsme spíš přestali zkoušet a spíš jsme se scházeli jenom na grilování. No a teďka od nového roku jsem znova vrátil to, co jsme měli těch prvních 15 let.
0: Je návrat ke kořenům.
1: A normálně každou středu od 6 hodin máme zkoušku. Teď jsme zase to měli místo toho pizza večer ve středu. ale bude to. Já se na to hrozně těším, protože prostě mě ty dyma moc nevyhovovaly. Prostě já jsem třeba cítil, že teď bych tam chtěl, ta příčka byla dobrá třeba, ale teď bych to chtěl zvednout o půl tónu, nebo prostě jsem s tím neměl moc, jako, protože my jsme vždycky dělali ten materiál na poslední chvíli před studiem a už nebyl ten čas, že jo, prostě s tím extrémně něco dělat, no.
0: Jasně, rozumím. Textová stránka věci, předpokládám, ta je na tobě, ta je jasná. A tam mě to zajímá, kde v tomhle případě ty bereš inspiraci, protože povětšinou zpěváci jako řeknou, kecám o životě nebo zpívám o životě, sahám pro inspiraci. U tebe to není až tak úplně pravda. Ty texty jsou takové pro mě i k přemýšlení.
1: No, já jsem vždycky říkal, že já nejsem tak velký zpěvák a aby mě to ty lidi věřili, tak i já tomu musím věřit. A když už křičím, když už prostě používám ten hlas zjeřivou, tak prostě musím vědět, jakoby, proč žru, jo? A musím cítit emoce prostě na to, no. A takže já si píšu takový písničky a takový texty, který ve mně vytvářejí něco, já když říkám, že musím mít malinko stát chlupy, abych prostě...
0: Vlastně bereš tu inspiraci, protože tam jsou různá zajímavá témata, jo? To musíš, jako čteš, koukáš, nebo vyloženě, hele, co na tebe spadne někde?
1: A to je různý, měl jsem to v podstatě i z lidí, co přišli ke mně, já vím, že si pamatuju jedno z historie, prostě, že tam byla písnička holčička o zneužívání děcka a to za mnou přišla nějaká holka v lázní, v rohládových bělý a tenhle příběh mě vyprávěla prostě na to, že jí otec prostě to a já, takže takhle. Samozřejmě potom, když už jsem neměl kam šahat, tak jsem samozřejmě, už jsem i nahlídnul jsem i do křesťanský knížky, takový prostě, kde byly příběhy, který jsem, ze kterých jsem čel, takže i čtu samozřejmě prostě.
0: Super. Hele, jsi perfekcionista? Co se týká muziky, což znamená, vracíš se k tomu, necháš to uležet a ještě tam přidáme stopu a ještě další kytaru, anebo jak už se to nahraje, tak prostě nechám to bejt.
1: Já nejsem určitě perfekcionista, nejsem. Prostě já když prostě cítím, že z toho ty emoce jdou, tak mě je úplně jedno, jestli to je písnička na 3 akordy, jo. Když to má, jakoby, když to řeknu koule prostě na to, jo. A jestli někdo, nějaký muzikant řekne, jo, to je jednoduchá písnička, to, když to cítím, jo. Protože já jsem zjistil, že největší hity jsou na pár akordů, prostě víceméně, no, takže...
0: No, já když jsem koukal na vaše weby, tak v té sekci, kde máte kapela, je každé jméno vás a vždycky nějaké moto nebo nějaká větička. Ty tam máš napsáno přes překážky ke hvězdám. No. Proč? Nebo co si pod tím mám představit?
1: No, to je zajímavý, protože v podstatě já jsem měl rozhovor se svým synem a on byl ještě malej, ještě prostě byl, já nevím, kolik mu bylo, kolem 10 let. A zeptal jsem, jestli se může nechat tetování, jo? A já jsem říkal, jo, Áďo, dobře, si to rozmyslí, prostě to je nevratný, prostě na to, vidíš to, já jsem rocker a nemám jedinou kérku prostě na to. A on říkal, a co by si tam udělal, vychvíte to, protože nechtěl jsem, aby se pomohl jako obrázkem prostě na to. A on mě řekl, tati, já bych tam udělal přes překážky ke hvězdám, jo?
0: Takže to dal syn tady tohle, jo?
1: A mě to v tu chvíli tak jako zaujalo, ano. Prostě, a tak mě to nadchlo, že jsem mu říkal, Áďo, v pohodě, já ti to i zaplatím, jo, když si tam tohle to necháš vidět.
0: To je hezké,
1: takže tak.
0: Když budu chtít jít na komunál, kam se mám kouknout?
1: klasicky na všechny socky, Inter, Facebooky, prostě komunál.
0: Super. A úplně na závěr, plány do budoucna. Klidně to můžeme přejet až do toho roku 35 let.
1: Tak já už teď vím, že prostě celý rok máme nabitej, prostě jak jsi říkal, jaro, i podzim, léto je prostě naprosto plný, takže já spíš koukám už na ten 27, kde budeme mít těch 35 let a tam bych teda chtěl ty fanoušky prostě stáhnout všechny na jednu hromádku, aby jsme jim mohli poděkovat a všechno jim vrátit za ty roky.
0: Jo, ok. Děkuju moc krát za pokec, přeju hodně štěstí, až se vydaří nejenom dnešní koncert, celé turné a další roky.
1: Já děkuju moc.
0: Tak přátelé, můj dnešní host, Luboš Suchánek, kapela Komunál. Mějte se, čau.

5:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině.

0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: formám života přeje od mikrofonu v tuto chvíli už Ivo Raška a Tomáš Michalík. Jste naladěni na frekvencích Rádia Čas roku a právě v tuto chvíli startuje Ostrý budíček.
1: Ano, Ostrý budíček se dnes startuje za trošičku zvuku kapání kapek na okna. I'm singing in the rain,
0: just singing in the rain. Můžete si zatančit pěkně.
1: Ale jako já myslím, že to je na místě, protože tak konečně taky ne, ono jako to sucho poměrně bylo. Takže je potřeba, no. Navíc jako trošku sobecky řeknu, že já teď v plánu nic nemám tyhle dny.
0: No, já třeba nemusím zalívat zahrádku.
1: No, takže klidně ať valí až do
0: samozřejmě neděle. Do okamžiku, než, nebo doufejme, že to nepřeroste v nějaké povodně nebo no. Něco, tak buďme rádi za déšť a můžeme si zaspívat pěkně. Ale zaspíváme si s jinými kapelami.
1: Já jsem chtěl říct, že tohle bude takový nástřel toho, co nás čeká po šesté.
0: OK, dobře.
1: Ne, nebojte se, že byste byli ochuzeni naopak o něco klasičtějšího, takže vězte, že chystáme Iron Maiden.
0: O tom, jak je život nádherný, bude zpívat Doroty.
1: No a pro ty z vás, kteří si třeba pořád nechávají nachystat svačinku od maminky do školy do práce, tak máme jednu od Krucipisku. No a jak to jezdí takhle po ránu, co se všeobecně děje, tak to už nám za malou chviličku prozrádí Kristýnka Kubánková.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Řidiči, pozor, se aktuálně dává.

0: Rock. Zprávy.
1: Krásné ráno, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. V Česku chybí školní psychologové, ti ale dokážou v zárodku zachytit problémy dětí, s nimiž pracují za pomoci nejrůznějších pomůcek a technik. A jeli třeba nasměřují je například do pedagogicko-psychologické poradny, ke klinickým psychologům nebo k terapeutům.
0: Morava aktuálně.
1: Ostravské tramvajové zastávky procházejí postupnou modernizací. Mají tak nové přístřešky, zábradlí a vybavení jako třeba lavičky nebo odpadkové koše. Více nám k tomu doplnila mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová.
2: Chceme, aby se cestující na našich zastávkách cítili dobře. Cílem modernizací je jednotný vzhled podle unikátního městského standardu, který již cestující dobře znají. Kromě tohoto projektu na modernizaci 13 zastávek jsme v posledních měsících pokračovali i v postupném rekonstruování nástupišť pro zvýšení bezpečnosti a komfortu.
1: Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení. Lidé se tak při procházce podél řeky Svratky budou moct koupit kávu, zmrzlinu, pečivo, pivo nebo víno. Podniky by mohly otevřít v červnu, později k nim přibude také kavárna. Tenisový turnaj v Římě bude o čtvrtfinále pokračovat bez české účasti. 13. hráčka se

0: Vlasta Bardunková podlehla světové desíce Svitolinové z Ukrajiny 2636 a Karolína Plíšková padla 0626 se světovou dvojkou Rybakinovou z Kazachstánu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
1: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: sotva jsme začali a už hraje taková pecka Iron Maiden a Holy Smoke, 7 minut po 6 hodině raní.
1: Krásně jsme to nakopli. Hele, i když máme tak málo hodin zatím teda, tak už jsme mohli mít teď vyřešen dnešní oběd. Mohli jsme mít dobrý oběd, protože cestou do práce se mi tam hned kousek v Bystřici, tak chystal pod kola skočit zajíček.
2: Zajíc polní, Lepus europaeus, je přirozeným obyvatelem našich polí.
1: No, tak vidíš, tenhle lepus jako moc polní nebyl, ten mi přišel spíš takový silniční, nevím, jestli mi chtěl udělat STKčko, nebo proč tam chtěl takhle jako ze spoda vlést. Ale nakonec jsme se teda domluvili pohledem. Aha. A nechal jsem ho být. No.
0: Hele, nedávno mi takhle vběhla pod kola srnka, ale já jsem ji viděl, jak jsem se díval doleva, jsem viděl, jak běží přes pole, to nedá. Jako. Normálně to měla naplánováno, že běžela asi kilometr, aby přeběhla přímo před mým autem.
1: Oni nejsou blbí. Kdyby jsme ty zvířata sbírali, tak si tady můžeme udělat takové minizoo.
0: Jako je pravda, že pár zajíců nám tady hopsá každý den.
1: No, jsem tam nějaký ptáček kouká závistivě přes okno. Ale my se tady nenudíme, no. Ale jako hele, dobře. Zajíc to přežil, pokud ho nesejmul někdo za mnou, teda to nevím.
0: Taky chutná dobře na smetaně, možná proto.
1: No je, to by se dalo upravit.
0: Zajíc i kohout, no.
1: Dobře.
0: Ale
1: chtěl jsem jenom říct, že zajíc to měl asi napsáno ve Hvězdách dneska. Možná mu Milan řekl třeba, že úterní ráno můžete kličkovat, hlavně nerovně.
0: Záleží, v jakém znamení se narodil. Že?
1: To je pravda, to jsem se neptal.
0: No tak pojďme na to, Tomáš už to načal. Ani dnes totiž Milan Gelner nezahálel, vytáhl svůj dalekohled a pozoroval to dění nad námi na obloze. A na co si máte dávat pozor a na co si mají dávat zajíci, tak to se dozvíte právě teď.
3: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Můžeme tak očekávat stabilizaci toho, co se jeví jako nestabilní, orientaci na to praktické, pragmatické, ale také sklony k milostným úletům a podrazům či podvodům. Co se týká notybých znamení, tak panám by se mělo dařit prosadit vše, co budou chtít. Býci si budou líbovat v erotice a obdobných činnostech a kozrozy by měly být ve svých postojích pevní a neústupní. Lvy mohou spřádat odvážné plány. Střelci budou hýřit nadšením a elánem a berani by mohli inklinovat k milostným úletům. Váhy mohou propadat v melancholii. Hodnáři budou trpět nesoustředěností a blížencům by se mělo dařit realizovat své nápady a inspirace. Radci budou inklinovat k přátelským setkáním, štířit se blízkou svou vnitřní moudrostí a ryby by měly být pro ostatní morální oporou. Hvězdné úterý, rozdářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Radio Čas, Milan Gelner.

0: Ještě jednou přejeme pohodové úterní ráno, pokud jste nás tady nestihli na začátku. Ivo Raška, Tomáš Michalík zde ve studiu Rádia Čas Rock. A my teď tady máme jednu záležitost, o které vlastně jako můžu říct, já nechci říkat, že jsem to říkal, ale já jsem to říkal. A teď bude o kapele Kiss.
1: Tahleta legendární skupina se v minulosti stala už několikrát terčem vtipů, s ohledem tedy na konec jejich kariéry, který několikrát oznamovali. Nutno dodat, že si za to mohli tak trošičku sami, protože už několikrát se stalo, že oznámili konec, odjeli poslední turné a pak se zase vrátili a s velkou pompézností vyrazili na další rozlučkové turné. V podobném duchu se nesou také nejnovější novinky právě z tábora pomalované kapely.
0: V roce 2023 tleskala zaplněná Madison Square Arena, Madison Square Garden v New Yorku, jejich poslednímu velkému koncertu, no jenže máme rok 2026 a jak vyplynulo na povrch, Gene Simmons a Paul Stanley jsou momentálně ve studiu a dávají dohromady minimálně jednu novou píseň, což u některých upřímně teda u mě vyvolává takový lehký ironický posměch. Ono prostě slovo konec si každý vykládá jinak.
1: Jo. Přesně
0: že
1: tak.
0: Když ti někdy partnerka řekne, že je konec, tak buď v klidu.
1: Není.
0: Nej.
1: nebudu tohle rozebírat. Mě tak napadá, jestli ta nová písnička nesouvisí právě s tím, co oznámili před nějakým časem pánové Skis. A to, že plánují vlastně vystupovat i nadále, ovšem jako avataři.
0: Ano.
1: Velká show se chystá v příští nebo přes příštím roce v Los Angeles. A kdyby vystupovali jako avataři, normálně by se promítali někde na pódium.
0: Tak můžou sedět tím doma u toho, místo v pohodě.
1: Jo.
0: V teplákách, jo.
1: Přesně tak.
0: Ve Vegas jde show.
1: Pojďme si dát od Kisáku muziku, tady je živá verze skladby Deuce.

0: už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Metal Fest Opener.
3: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Anthrax.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
2: Metal Fest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tak filmoví fanoušci a fanoušci gangsterek si dnes mohou připomenout jeden velký milník. Je to přesně 32 let od premiéry filmu Pulp Fiction, který zásadně ovlivnil budoucnost indíček, tedy z nízkorozpočtových filmů, protože tehdy prostě přišli jako režiséři jako Kevin Smith a nebo Quentin Tarantino, kteří měli konečně možnost zcela točit podle sebe bez hremcalů ze studia.
1: Velmi mám rád tenhle ten film, a přičemž pro Tarantina tehdy šlo vlastně o vstupenku, řekněme, do první filmové ligy. Už předešlý snímek Gauneři dal jasně najevo, že oplývá neskutečným talentem a dokázal, že kromě psaní scénářů umí i natáčet. No a právě tady představil takovou tu nelineární vyprávění příběhu, zkombinoval černý humor, násilí, no a hlavně ukázal, že jeho hlavní stránkou budou dialogy.
2: Hele, já se omlouvám, přeslechl jsem vaše jméno, vaše ne, Vincent, ale vaše jsem...
3: Já jsem uši a ty jsi až po uši v hovnech.
0: Tak samozřejmě hlavně ten dubbing, to je dodnes jako vyloženě výkladní skříň prostě. To, co tam předváděl Zdeněk Hruška, Václav Vidra, Pavel Trávníček a hlavně Alexej Piško, tahle čtveřice, tak to je prostě dodnes jako geniální. Škoda, že většinu vlastně nemůžeme citovat, no. Nebo jako takhle nějak tady pustit po ránu, no. Škoda. Ne nadarmo se tomuhle filmu vždy říkalo film filmu a ne nadarmo také tenkrát Pulp Fiction ovládl filmový festival v Cannes, plus byl z toho taky Oscar za nejlepší původní scénář.
1: No hlavně ten film funguje náramně i po 30 letech, takže plán na dnešní večer je jasný. Puste si klasiku Pulp Fiction, k tomu si klidně zakousněte čtvrtlibráček za sejrem, zapijte to vanilkovou kolou, no a my

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot

0: lístek ke svobodě.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Cashback!
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: čtvrtě na 7 doznívá na čas roku kapela Ed Guy. No a ta následující muzika, tak ta bude tentokrát v podání formace Pretty Reckless. V jejím čele stojí charismatická zpěvačka Taylor Momsen. Máme pro vás lukrativní příležitost slyšet na našich frekvencích jejich zbrusu nový single, který se objeví na chystané desce.
1: Ano, kapela dává dohromady novou desku, veškeré přípravy dobíhají do svého závěru a novinka vyjde 26. června, což už bude v úvozovkách za chvíli. Ponese název Dear God, no a společně, jako tak bývá s vydáním alba, tak kapela plánuje rozsáhlé světové turné. V jehož rámci hned dvakrát zavítá k nám do České republiky.
0: Přesně, tak poprvé to bude na Rock for People a následně se na ně můžete těšit v rámci samostatné show 16. listopadu, kdy se Pretty Reckless vyloupnou v pražském fóru Karlín. Už teď si dáme ale ochutnávku, právě takový degustační chod z toho, co bude znít na jejich nové desce. Tady je Pretty Reckless a jejich pecka Love Me.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Tak první hodina Ostrého budíčku je úspěšně za námi. Byla to hodina poměrně nabitá informacemi, těmi aktuálními, co se děje, co se chystá, ale taky jsme vzpomínali na jednu filmovou premiéru. No a vzpomínat budeme také po 7. hodině.
1: Ano, protože nás čeká pohled do kalendária a pozor, na dnešní den připadá i jedno velmi zajímavé výročí. Počkejte si na to, my mezi tím z muziky jako ukázku vybíráme Amaranty.
0: Přihodíme Five Finger Death Punch.
1: A zkrátka nepřijdou ani fanoušci AC/DC.
0: Ale samozřejmě přednost dostane Kristýnka Kubánková, v tuto chvíli nás čekají zprávy a určitě i přehled dopravního servisu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hledáte jistou práci?
6: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
5: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
6: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.

0: CZ.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Moravská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Krásné ráno, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Česko láká čím dál více turistů. V prvním čtvrtletí letošního roku se v hotelech a penzionech ubytovalo téměř 4,5 milionu hostů, kteří v nich strávili přes 11 milionů nocí. Meziročně to nárůst o více než 5%. V Ostravě vzniklo nové vzdělávací a výcvikové středisko záchranné zdravotnické služby. Sídlí ve dvou patrech budovy střední školy stavební a dřevozpracující. V nových prostorách se budou moci vyzkoušet situace, se kterými se setkávají při reálných zásazích. Využívat k tomu budou také virtuální realitu. Ročně by se zde mělo vystřídat až 1400 lidí. V Česku začal týden rané péče. Jedná se o terénní sociální službu pro rodiny s dětmi do 7 let, které mají na

0: například zdravotní postižení. Akce probíhá i v Olomouckém kraji a více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
1: Týden rané péče připomíná odborníkům i veřejnosti, jak je důležitá včasná podpora těchto rodin. Pracovníci v rámci služby navštěvují domácnost a pomáhají rodině v každodenních činnostech. Krmení, oblékání i stimulaci smyslů a motoriky. Ukazují rodičům, jak rozvíjet dovednosti úměrně podle možností dítěte a jak reagovat na specifické potřeby.
0: Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už dnes nás čekají další utkání ve skupině o udržení. Od 17:30 se na hřišti soupeře představí Baník Ostrava, který zavítá na Slovácko. Ve stejný čas se proti sobě postaví také Zlín s Teplicemi. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
2: Kristýnko, díky, tak pojďme se podívat, co nás dnes čeká ohledně počasí. Citelné ochlazení to určitě můžeme očekávat a taky se tak děje. Jinak bude proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, častější v Čechách a výjimečně bouřky, takže bacha na to. Teploty 7 až 12 v tisíci metrech na horách kolem 4.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz

0: Úterní ostrý budíček pokračuje rázně kupředu. Tohle byly Buřinky Cvaj se svou 90-kovou záležitostí Maličká holčička. Víte s čím? Před námi už je další muzika, ale ještě předtím zalistujeme jako obvykle v tlusté knize rokových dějin.
1: Právě 12. května 1965 nahráli do Rolling Stones slavnou Satisfaction, I Can't Get No, abych to teda řekl jako celé. Přičemž Keith Richards a Mick Jagger objevili tento zásadní riff rockové historie zhruba asi týden předtím během nočního jamování na hotelovém pokoji. No a i pro nás je samozřejmě tahle věc tady na rádiu Čas Rock taková důležitá. Víš proč?
0: Tak, já vím. To je první věc, která tady vlastně zazněla éterem před 15 lety. K podobnému tématu se ještě dostaneme za malou chvíli. Teď pojďme ještě na stránku s ročníkem 1968. V rokové kronice se uvádí, že právě v tomto roce byl Jimi Hendrix v Torontu zadržen policií za držení hašiše. Marně se hudebník bránil, že mu drogu někdo podstrčil. Já už jsem taky někde slyšel.
1: Ta částka nesouhlasí. Tak já bych se radši vrátil k Rolling Stones. V roce 1971 se v Saint-Tropez oženil Mick Jagger s Biancou Macias. Obřadu se zúčastnili pochopitelně tedy členové kapely Rolling Stones, ale byli přizváni také Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, Stephen Stills. No ale ani hvězdná sešlost následně nezabránila tomu, že se pár o 6 let později rozešel.
0: Bohužel. Tak to bylo několik historických faktů, které se vážou k dnešnímu datu. Pokud byste si chtěli rozšířit vaše vědomostní obzory, stačí navštívit naše webovky www.chazrock.cz. Teď už pojďme ale zpátky na muziku. Tady jsou Five Finger Death Punch.

0: nejlepší k narozeninám.
1: Ano, tobě taky všechno nejlepší, my jdeme slavit. Ale já nevím, mě tak pořád něco říká, že bychom si tuhle s dámou písničku mohli trošičku upravit, co?
0: Jak myslíš?
1: Trošku líp.
0: Fakt?
1: Takhle to sedí.
0: Přesně před rokem byla totiž spuštěna nová rozhlasová stanice Čas rok na tvrdo, je to přesně rok. No a jak název napovídá, jedná se o stanici zaměřenou na tvrdší muziku. Nechybí tady zástupce thrashe, black metalu, metalcore, no a vlastně jakýkoliv metalový subžánr vás napadne.
1: No a že jich je a máme někdy s Ivem pocit, že jich vzniká čím dál tím více a že už opravdu neví, kdo by se, co, kdo, jak zkombinoval. Aha. Je toho hodně. A my pro vás ale všechno sledujeme, pravidelně zařazujeme zajímavé věci, novinky, taky ale určitě nějaké ty starší klasiky od legendárních kapel, ale taky se vám snažíme doporučit nějaké kapely, třeba, které třeba ještě neznáte. A je pravda, poslední dobou, když se tak s tím bavíme a dáváme tam některé věci, tak si všímáme, že vzniká strašně hodně spoluprácí, hostovaček a je toho moc. Prostě.
0: Ono to jako samozřejmě bylo vždycky, ale v dnešní době nám připadá, že to čím dál víc. Jako třeba tato věc. Jedná se o spolupráci kapely Atrey a Maxe Cavalleri. No a právě tuhle tu písničku můžete slyšet a natrefit na ní na rozhlasové stanici Čas rok natvrdo. Mimochodem, tuhle tu stanici naladíte na webovkách natvrdo.časrok.cz a nebo také na play.cz.
1: Určitě ano, tak si to klidně nalaďte právě teď, jestli byste chtěli vidět, co tam aktuálně je, tak je to Joel Hoekstra 13, ale my si teď dáme tak klasické stanici Čas rok jinou muziku a to bude konkrétně Rise Against. Radio Čas rok.

zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Zlomy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
3: Na ťukance a škrábance Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: Časrok.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: na Pankráci, tam na tom vršíčku stojí pěkný stromořadí.
1: To je písnička, která Pankráci, se hodí právě na dnešek.
0: Tam na tom
2: co, někoho zavřou nebo co?
1: Ale ne, koukám tady na kalendář před sebou a kromě toho, že úterý 12. května, tak svátek slaví všichni, kteří se jmenují Pankrác.
2: Je pravda, no.
0: Měl jsem holku namluvenou.
1: Jedná se o první vlastně stříčleného klanu ledových mužů a jméno jehož význam se také vykládá jako všemocný. No a traduje se, že spolu s ním přijdou také mrazíky, což možná předpověď, pokud se nepletu plánu, je někdy na středu, že by mohlo mrznout, no ale uvidíme, necháme se překvapit.
2: Už,
1: já už taky ne, vlastně. Ne,
2: myslím, že to zimě bylo dost. Hele, a když třeba by na Pankráci seděl někdo, kdo se jmenuje Pankrác, myslíš, že by tam měl nějaké výhody?
1: Jako v lochu, jo, no. Že by ani ne, no, spíš, jako ne, tam panují jiné pravidla.
2: Ale je to celkem i malá pravděpodobnost, protože když se podíváme, kolik by jich v Česku mělo býti, tak to vidíme na 7 kusů. Jestli nějaký náhodou poslouchá, tak mu přejeme všechno nej. Ale poslouchat také můžou ještě jiní lidé, protože když se podíváme trošku širšího úhlu na dnešní datum, tak svátek slaví Gema, Vševolod, Vševoj a také Achil či Achille. Starý, my jsme možná jako minimálně jednu historickou známe, samozřejmě. Ale jdeme na to ještě trošičku jinak, protože svůj svátek dnes slaví i všechny ošetřovatelky.
3: 25 let jsem tady s panem doktorem Žemlou. No. Takhle stál jako vy. A najednou povídá, Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofer. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG a co byste řekl? Měl ho tam.
2: No a máme taky Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem.
4: Jsem už unavený. Tak jdu lidi domů.
1: To mi připomíná někoho, no. Jako sám sebe si, protože do téhle skupiny určitě spadám i já, protože neustále trpím únavovým a také spacím syndromem.
5: Chceš se koukat v bedně na baseball?
6: Jsem unavený.
5: Chtěl bys koukat na sport, na baseball, světová série, co říkáš, kámo?
6: Jsem hrozně unavený.
5: Stačí zvednout ruku, venčiny, a budeš se moct koukat, he?
6: Jsem unavený.
2: Zkus doma takhle, až po tobě bude manželka chtít nějaké ty práce taky.
1: Ale já jí to říkám furt, že jsem unavený.
2: Nepomáhá to, co?
1: Ani světový pohár, nic.
2: Zrovna dneska by ale ti mohla dát pokoj, protože, jak zaznělo, i dnešek je Mezinárodní den na podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem.
1: Přesně tak. Pojďme na další muziku. Z případné ospalosti se nás pokusí na čas roku vytáhnout muzika. Tady jsou Paradise Lost a jejich věc nazvaná Fate Divide Us.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZ zákoník práce CZ.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-hujsman.cz.

Buďte zdraví, bando. Opět po týdnu je tady další Metalmania. Dneska půjdeme společně za velkou louži. Mám pro vás 3 Days Grace. Od 7 večer na rádiu Čas Rock a od 8 na televizi Rebel. Těším se na vás.

Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Zatím stále ho můžeme říct jako tajné úterý. I dnes budeme rozdávat vstupenky na vybranou akci. Kam to bude, pro kolik lidí, to se dozvíte po 8. hodině, takže vydržte s námi. Co vám prozradíme teď? To je nástřel muziky, která zazní. Franz Ferdinand.
1: Dále. Budou také Hailstorm. A dávej si bacha na záda. Víš, jak dopadl?
0: Já vím, on někdy, ta zrada kamaráda tam je. No. Dávej si inzády.
1: Nebude chybět čerstvý přehled zpráv a také pohled na silnice, a to už je parketa pro Kristýnku Kubánkovou, která je připravena ve zpravodajské redakci. Takže přepojujeme právě tam.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny
8: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
7: Stavebniny Janík.
8: Více na stavebniny@janik.cz.
9: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
10: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Moravská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Krásné ráno. U dalších zpráv na Rádio Čas Rock vás vítá Kristýna Kubánková. Dětí se zubními kazy v Česku přibývá. Ve 12 letech mají průměrně 5 zkažených zubů a z poloviny za to podle odborníků můžou sladké nápoje. Ty prý začínají konzumovat čím dál mladší děti. Každodenně je pije asi čtvrtina z nich.
12: Morava aktuálně.
10: Bohumín pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení. Staré sloupy a energeticky náročné sodíkové lampy aktuálně mizí z hlavní skřečenské tepny. Nahrazují je moderní LED svítidla. Více nám k tomu řekla mluvčí Jana Končítková.
13: Modernizace veřejného osvětlení ve Skřečení probíhá po etapách a vyžádá si krátkodobá omezení v dopravě. Řidiči se s nimi setkají v ulici 1. máje průběžně mezi 10. a 31. květnem. Vždy v čase mezi 6. hodinou raní a 2. hodinou odpolední. Půjde ale jen o krátké časové úseky v řádu maximálně několika hodin.
10: Například ve Vrbici se město inspirovalo u Karvinského moře a využilo solární technologii. Zlínský kraj chce zjistit, jaké sociální služby lidé v regionu potřebují, jak dostupná je pomoc pro seniory, rodiny v těžké životní situaci nebo lidi, kteří pečují o blízké. Zkušenosti obyvatel chce kraj zmapovat pomocí dotazníku. Zapojit se může každý, kdo takovou situaci řeší nebo o ní ví ve svém okolí. Tenisový turnaj v Římě bude o čtvrtfinále pokračovat bez české účasti. 13. hráčka světového žebříčku Linda Nosková prohrála s Rumunkou Kirsteovou 2-6, 4-6. 20letá Bardunková podlehla světové desítce Svitolinové z Ukrajiny 2-6, 3-6 a Karolína Plíšková padla 0-6, 2-6 se světovou dvojkou Rybakinovou z Kazachstánu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
1: Kristýnko, díky, já ještě přihodím předpověď počasí. Jak už jste si asi stihli všimnout, za okny je deštivo a dopoledne ještě pršet bude. Odpoledne se bude střídat slunce a oblačnost, do čehož bude foukat nárazově zesilující vítr. Aktuální teploty činí 9 stupňů Celsia, v průběhu dne vystoupají na 12.
14: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
15: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.
16: Od pondělí do pátku.

Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: Rádia Čas Rock.
1: Týden se s týdnem sešel, sešli jsme se také zde, my dva a také vy na druhé straně rozhlasových přijímačů. No a to znamená, že máme úterý a každé úterý tady rozdáváme lupení.
2: Dneska bych rozdal, teď jsem vyloženě nabitý pozitivní energii, takže pojďme na to. My vám samozřejmě nebudeme dále prodlužovat to čekání a prozradíme, že dnešní výhra budou vstupenky na festival Help Days, který se nezadržitelně blíží a který proběhne už 5. a 6. června letošního roku. Festival, který pobaví muzikou, tím si buďte jistí. Buďte si jistí, že také zaplní žaludek na místě, ať je to cokoliv
1: vám
2: tekutého nebo...
1: Prosím? Zaplní žaludek. No, těm, co tam budou.
2: No tak na dálku je to blbý, samozřejmě, že jo. Ale je to festival, který zároveň i pomáhá.
1: A to je škoda, ale jako.
2: Tak leda, že bys dohodil na 200 metrů někomu, jako s tím hambáčem.
1: Jo, jo. Každopádně, ty jsi naposled říkal, že tady ten festival bude i pomáhat a je to pravda, protože Help Days, jak už se stalo zvykem, probíhá ve spolupráci s Českým Červeným křížem. No a na místě se můžete zapojit třeba také do dražby. Ale mě tak napadá, že více o tomhle festivalu si řekneme za malou chvíli.
2: Určitě, takže vydržte, ale my vás můžeme pozvat také hudebně, protože už teď třeba propálíme, že jednou z kapel, pokud nevíte, budou i Ingot, takže si dáme jejich Havrana.

0: Čas rok.
1: Tak my už všichni víme, že dneska v rámci tajného úterý soutěžíme o vstupenky na festival Help Days, který proběhne 5. a 6. června v areálu Teje Slezan Frýdek Místek. Mimochodem, letos se bude jednat už o 5. ročník, takže dá se říct, že tahle akce si buduje velmi slušnou tradici. A ať už jste na některém z předchozích ročníků byli, a nebo to pro vás bude premiéra, máme pro vás v rámci tajného úterý 2 vstupenky.
2: Každá akce samozřejmě láká svým line-upem a i ten letošní stojí za to a neměli byste ho rozhodně minout. Před malou chviličkou nám dohráli Ingot, tedy jeden ze zástupců, ale nebudou na to sami. Na pódiu se během 2 dnů objeví i Harley, 100 na 100, Dimitri a opravdu mnoho dalších skvělých zástupců české scény. Mm-hmm.
1: No, my už jsme se o Help Days párkrát bavili a líbí se nám třeba také to, že na tenhle ten festival se můžete dostat víceméně jakýmkoliv způsobem. Kromě pěškobusu, kola, koloběžky, skateu a podobně můžete využít prostředky hromadné dopravy, protože autobusové i vlakové nádraží je poblíž.
2: No, tímhle bonusem se nemůže pochlubit každý festival. Pro ty, co se vydají autem, tak parkoviště je hned vedle areálu a poměrně velké, takže se nemusíte bát. Potom v nedalekých kempech na Olešné či Bašce, tak tam můžete zapichnout i stan, třeba si zarybařit. Jenom se tak podívat na hladinu klidně.
1: Tak teoreticky můžete, vlastně jsem říkal, jakými způsoby se můžete dostat na ten festival, tak třeba i lodí skoro.
2: Já si myslím, že doplavat, že by tam někdo měl třeba.
1: No to taky, no.
2: To by taky šlo, no. Takže je to zcela na vás, těch možností je celá řada. Od nás je tady na druhou stranu možnost získání vstupenek zadarmo, takže vydržte, protože za malou chviličku budeme rozdávat.
0: Tajné úterý rádia Čas rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
9: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
10: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
11: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.

Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Radia Čas Rock.
1: Už jen 24 dní, 7 hodin, 29 minut a 3 vteřiny zbývají do startu festivalu Help Days. Pro ty, kteří si to nestihli takhle rychle přepočítat v hlavách, tak bude se konat 5. a 6. června v areálu TJ Slezan Frýdek Místek. No a my pro vás máme 2 vstupenky.
2: Ano, určitě řada z vás už čeká netrpělivě se svým mobilem v ruce, a aby si mohla zkusit tedy zasoutěžit. A jiné tak zasoutěžit, jako spíš zavolat a doufat, že to právě jim klapne. Takže, tato vaše chvíle je tady. My akorát ještě dodáme, že budeme brát 3. v pořadí.
1: Tak
2: a zároveň dodám telefonní číslo 725-33-1155.
1: Jsem tě začal podezírat, že si nevzpomeneš, aby si řekl telefonní číslo.
2: Já jsem chtěl mystifikovat třeba z jednou číslící, víš, jako řeknu blbě schválně.
1: Jo. Ale už někdo volá. Tak jdeme na to.

0: Rock. Tajné úterý už není tajné a je definitivně téměř u konce, protože na lince čeká Martin, který si dovolal jako třetí. Nazdár!
1: Nazdár!
2: Čau, tak my jsme tě asi vyrušili při pracovním procesu.
1: No, tak člověk musí něco udělat, aby dostal ty peníze.
2: Jo, jo.
0: Ty nepotřebuješ peníze, ty máš lístky zadarmo.
1: No to jo, ale útratu mi nezaplatíte.
0: Tak se musíš dívat smutně na ostatní, oni ti třeba něco koupí.
1: Tak to nevím.
2: My ti teda gratulujeme, dvě vstupenky na Help Days jsou tvoje. My jsme tady zmiňovali několikrát ty účastníky, je nějaká kapela, na kterou se těšíš tak nějak jakoby nejvíc?
1: Těším, no jako půjdu se určitě podívat na Harley. Dimitri asi vypustím. A nevím, to nás to asi určitě.
2: No já myslím, že
1: se a Metal Factory asi možná.
2: Jasně. Dobře, dobře. Je z čeho vybírat. My ti gratulujeme, dvě vstupenky jsou tvoje. Už si takhle v rychlosti stihl popřemýšlet, koho vezmeš sebou?
1: Svému manželku.
2: Jo, on neřekl, že to moc veselé, ale ono stojí za tebou.
1: Nestojí, ani neposlouchá, takže...
2: Aha. No, no tak to je všude stejné.
0: Taky pomluv.
1: Ne. Martin, ona je hodná.
0: Dobře,
2: samozřejmě. Martine, ještě jednou gratulace, užijte si to tam, zůstaňme ještě chvilku na drátě a domluvíme se, co jak bude dál.
1: Jasně.
2: Čau.
0: Čau.
1: Díky, jo.

0: pořád pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
5: Cashback!
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Hradecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Just Rock.
1: No, my jsme tady dnes udělali radost Martinovi, který se dovolal v rámci Tajného úterý a se tady tak nějak prohledávám kapsy a nacházím různé věci a představ si, že jsem našel ještě dva lístky na Hell Days.
2: Nekecej.
1: Nějak se mi tam dostali.
2: Ty jo.
1: A já jsem si řekl, že si je nenechám.
2: Hele, co ty v těch kapsách všechno nenosíš?
1: Chtěl
2: tam ještě vědět. Vysypej kapsy, ale víš co, nejdřív, než se podíváme do tvých kapes, tady jsou dvě vstupenky na Hell Days, řekněme extra v rámci Tajného úterý, takže pokud byste někdo chtěli na Hell Days zadáču, stačí si zavolat a kdo se dovolá jako první, toho vezmeme živě do vysílání a může si s náma zasoutěžit.
1: On někdo volá.
2: Nebo zkusit?
1: No.
2: Čas, rok, tady Ivoš a Tomáš.
1: Haló.
3: No, haló.
2: Ano.
3: No.
1: Dovolá.
3: Martin.
2: Martine, no dneska máme štěstí na Martiny.
3: No.
1: Není to ten stejný.
2: Ne, podle hlasu ne.
3: Ne, to není stejný.
2: Ne, je to úplně jiný Martin. No, dobře.
1: Já, odkud voláš?
3: No, z auta, ale tady kousek Hnoník.
1: Jo, no, tak hlavně zastav.
3: No, já jedu takýma bočníma, že to nás nikdo nepotká.
2: Dobře, my tě nebudeme dlouho zdržovat, ať náhodou nedojde k nějakému neštěstí. Každopádně, tebe potkalo štěstí, protože vyhráváš dvě vstupenky na Hell Days.
3: No, super.
1: Koho vemeš ty?
3: Asi manželku.
1: No, tak tam jo. Bude taková rodina sešlost.
2: To vypadá to tak jako.
3: A nebo dcerku, uvidím. Jasně. To bude hodnější.
2: Dobře, my ti gratulujeme, dva lístky jsou tvoje, ještě nám zůstaň na drátě, ať se domluvíme, kde a jak dojde k předání. Přejeme krásný den a pokud chceš, můžeš někoho pozdravit, když už si takhle v rádiu.
3: No tak pozdravuju všechny z Dobratic a ze statních hmotných rezerv z Hlaníka, ať se jim daří práci.
1: Tak jo?
2: Tobě taky, ať se daří.
1: Ty nám vydrž na drátě a čau.
3: Jo, díky.
2: Co tam máš ještě v těch kapsách?
1: Jako fakt to chceš vědět, jo?
2: Aha.
3: Prosím?
2: Ne. Tak už se to netýká.
1: Ale kapesník nějaký tady jsem našel.
2: Hele, to si probereme potom.

0: týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se jak se patří navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Tak Tomáši, co tam teda máš v té peněžence?
1: Já jsem si tady z toho...
0: v kapsách.
1: Už to je v peněžence. Já jsem si z toho dělal totiž tak až moc velkou srandu, až jsem jako doopravdy v kapse našel stovku.
0: Jenom
1: fakt, tam byla, ne? Nebyla, já jsem si vzpomněl, že to včera dala tchyně mému mladšímu synovi, že si má něco koupit. Já jsem mu, protože měl zápas, tak jsem řekl, nej, já to dám k sobě. No a tam asi čeká, až bude nějaký výhodný kurz a namnoží si ta stovka.
0: Jo,
1: no.
0: Jo, to máte pěkné tržní hospodářství.
1: Já mu to dám potom, odpoledne, možná, jestli nezapomenu, no. Takže jsem rád, že mám fajn kračasy na sobě, které dokážou teda kromě kapesníků přinést i nějaký finanční obnos. A hned je ten den veselější.
0: No jo, jo, vypadáš vysmátě. Ne, že by stovka v dnešní době něco znamenala, ale budíš.
1: Ale tak, jedno a půl. No, ani to jedno a půl piva, no. Mm. Já piju malý vlastně, takže dvě. Na tak dvě malý to mám.
0: Se máš.
1: Tak, dobře. Takže já se mám, Ivo, ty se budeš mít taky, věřím tomu. A věřím tomu, že dobře se budou mít i posluchači, protože po 9. hodině zazní Trautenberg.
0: Dáme si klasiku v podání skupiny Free.
1: A měli bychom tady také jednu pecku v podání Entrex.
0: Jako vždy jdou napřed ale zprávy a také dopravní info, takže přepojujeme do zpravodajské redakce, kde už je připravena Kristýnka.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen. Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgu. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgu chvíle s rodinou. Léto v Salzburgu. Proto žijeme. Dej.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviatnově a Friedlandu.
1: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Moravská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. V Česku klesá zájem o stavební a technické obory. Stavebnictví tak v příštích letech může čelit výraznému nedostatku pracovníků. Chybět jich může až 74 tisíc. Rodiče přitom stavební obory pro své děti úplně neodmítají. Často jim ale chybí dostatek informací a jasná představa o tom, jak dnes studium i práce ve stavebnictví skutečně vypadají.
4: Morava aktuálně.
2: Třinci začala revitalizace náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stavba za asi 30 milionů.

0: Brno je jednou z největších letošních investic města. Má místo oživit a připravit pro pořádání kulturních akcí. Hotovo má být do letošního podzimu. Město Přerov má novou dominantu náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stala se jí zrekonstruovaná budova magistrátu. Novou budovu si bude moci 14. května prohlédnout i veřejnost na dni otevřených dveří, pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
1: Ten potrvá od 10 od rána do 8 do večera a nabídne celodenní program pro širokou veřejnost. Návštěvníci si budou moci nové sídlo projít, seznámit se s jeho funkcemi, rozmístěním jednotlivých odborů i architektonickým řešením. Na děti čekají v odpoledních hodinách soutěže a tématická úřednická olympiáda. Dospělí si budou moci vychutnat atmosféru terasy v 6. patře s výhledem na město.
0: Známe posledního semifinalistu ligy basketbalistů. Po včerejší výhře se jim stalo Brno, které porazilo Děčín. Po výhře 4-3 na zápasy se obhájci stříbra utkají v semifinále s Pardubicemi. Druhou dvojici tvoří Nymburk a Opava. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
2: Dneska mějte deštníky opravdu po ruce. Na většině území bude zatažená obloha s lokálními přeháňkami. Na některých místech bude bouřit, bacha na to. Na 800 metrů může i sněžit. No a pokles teploty opravdu pocítíme. Dnes bude na nejvýš 12 stupňů a jestli se budete pohybovat někde ve výšinách, tak bacha, oblečte se, tam budou na nejvýš 4 stupínky.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.
5: Od pondělí do pátku vás vytáhne z postele Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: klidně se takhle projďte dneska na prkně, ale opatrně nenabíte si hubu, radši si vemte nějaké ochranné prvky. Kdo asi si nemusí dávat tak velkého majzla, i když nikdy nevíte, tak to je Tony Hawk, legendární skateboardista, protože právě ten dneska slaví narozeniny. Konkrétně mu je už 58 let.
1: To letí ikona skateboardingu. Pamatuju si, když jsme hrávali videohry.
0: Tony Hawk Skater, ano.
1: Přesně, to je úplně
0: vždycky na PlayStationu, když jsem to u někoho hrál, tak jsem vyskočil, mačkal úplně všechno a buď z toho bylo hodně bodů, nebo si nabil hubu.
1: Jo, přesně, tak to fungovalo. Pojďme ale do hudební sféry. Tady má jméno Steve Winwood, tenhle chlapík dneska slaví 78 let. Člen skupin Spencer Davis Group nebo Traffic, spolupracoval ale také s řadou jiných hudebníků. No a na konci 60. let založil společně s Ericem Claptonem, Gingerem Bakerem a Rickem Gretchem formaci Blind Faith, což byla dost možná úplně první kapela v historii, které se začalo říkat superskupina. A ještě bych zmínil spolupráci s Jimi Hendrixem. Ten ho pozval právě do studia, protože potřeboval někoho, kdo údajně dokáže udržet krok s jeho improvizací. No a díky tomu právě Winwood hraje na varhany ve skladbě Voodoo Child, kterou právě slyšíme jako podkres.
0: No, ten následující podkres, tak tam bude trošičku živelnější.
1: Dobře, jak chceš.

0: Jak můžete tušit, narozeniny slaví také nějaký bubeník a tím někým nebo někdo je Eric Singer. Člen nebo nejvíce spjatý bubeník s kapelou Kiss, do které se vrátil celkem třikrát, ale on vystupoval také s Alicem Cooperem, Black Sabbath, Litou Ford, mnoha dalšími a tak se také podílel na více než 50 deskách. To je skvělé číslo. Dnes je mu 68, je to mimochodem velký sběratel hodinek a krom bubnování umí i velice dobře zpívat. A podle mnohých lidí, kteří se pohybují v hudební branži, jako třeba řidiči kamionu a podobní, tak je to jeden z nejvtipnějších a nejvstřícnějších rockových hudebníků vůbec. Takže mu taky přejeme všechno nej.
1: Já bych to solo klidně nechal dohrát, jo? Ale ono trvá 8 minut a 15 vteřin.
2: Nebo.
1: Když tak si dáme někdy v rámci nějakého speciálu. Tolik dnešním oslavencům, teď už jdeme na čas roku zpátky za muzikou. Ostrý budíček na rádiu Čas rok.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
3: Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Z a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Radio Čas Rock.

nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rock.
1: Pokud nevíte, co byste mohli během následujícího víkendu spáchat, tak bychom měli jeden tip. Určitě potěší zejména všechny motorkáře, protože v Olomouci se uskuteční otevírání motorkářské sezóny.
2: Ano, svá přibližovadla nasměrujte na parkoviště Poděbrady v Horké nad Moravou. Akce začíná 10.45, takže abyste tam nejpozději byli, protože pak následuje výjížďka směr Huzova klubovna, kde proběhne bohatý program, včetně nějaké té muziky, soutěží o zajímavé ceny, nebude chybět pivko, dobré jídlo a všeobecná pohoda. Navíc je tam možnost přespání, buď to ve stanu, anebo také přímo v klubovně, kde je ale omezený počet. Jo? Tak...
1: Nebo počírákem.
2: Nebo někde to prostě zakotvit.
1: V tuto chvíli se na Čas roku projedeme společně s českou kapelou Škvor, které nás určitě nesrazí na kolena.
2: Ne?
1: Ne.
2: Mě určitě ne.
1: Radio Čas rok.

0: 9 hodin 37 minut jsme se dostali, tak jako obvykle, na závěr ostrého budíčku s datem 12. května. Co nevidět, si vás vezme do přechodné péče Honza Prokeš. No ale od nás je to vše, tedy skoro vše.
1: Leda, že bychom ho poslali domů a ať přijde zítra, že to ještě potáhneme dneska. Co? Ne?
0: Ne.
1: Dobře, tak ne. Tak se teda rozloučíme, necháme
0: máš,
1: to, jak to
0: někdy
1: je.
0: Někdy máš dobré nápady, ale
1: a,
0: někdy ne.
1: A někdy špatné nápady, dobře. Ne, ne, my se každopádně rozloučíme i nějakýma vzkazama, které tady máme, podle vás, takže jeden je tady. Ahoj budíčci, dneska jsem venku docela navl, tak to balím a mizím do kanclu. Až budete zase hrát na přání, tak mi please pusťte něco na zahřátí. Já si k tomu uvařím čaj. Díky, Adam.
0: Hmm. A ty do toho dá i rum?
1: To jsem chtěl říkat, já jsem rád, že jsi to řekl, ty teď vypadám jako já, ten lepší.
0: No tak vidíš, máme ještě jednu zprávu. Dobré dopoledne přeji do studia. Když jste zmiňovali, že dneska slaví svátek všechny ošetřovatelky, tak prosím zahrajte pro moji ženu Janu, která pracuje jako zdravotní sestra. Přeji krásný den, ať jí to v práci rychle uteče. A pokud by to šlo, pusťte něco od jejich oblíbených Pearl Jam. Moc děkuji, Míra.
1: Já myslím, že by to šlo.
0: Jo, už tam nachystané, no. Takže tomu se nevyhneme. Jsem za to rád, Pearl Jam patří i mezi mé oblíbené kapely. Tady jsou, my se s vámi loučíme a zítra zase naslyšenou. Čau.
1: Čau.

0: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Acema, jde to i bez banky.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedlnice. www.farmalička.cz.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
9: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Buďte zdraví, rokeři. Tomáš s Ivošem vzali roha, tak se vlády nad studiem Rádia Čas Rok ujímá nejtěžší váhová kategorie naší party. Honza Prokeš, tak se do toho dáme, co říkáte? Queen, nebudou chybět mejdi. Tak jako Avantejša. To je muzika, která na rádiu Čas Rok zazní. Milan Gelnár, ten má pro nás tradičně horoskopy, tak jako Kristýna zprávy. No a já vám přeju dobré úterní dopoledne.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Už

0: Když něco, tak Allegro. ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Moravská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Krásné dopoledne, rokeři. U dalších zpráv na Rádio Čas Rock vás vítá Kristýna Kubánková. Česko láká čím dál více turistů. V prvním čtvrtletí

0: čtvrtletí letošního roku se v hotelech a pensionech ubytovalo téměř 4,5 milionu hostů, kteří v nich strávili přes 11 milionů nocí. Meziročně je to nárůst o více než 5%.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě vzniklo nové vzdělávací a výcvikové středisko záchranné zdravotnické služby. Sídlí ve dvou patrech budovy střední školy stavební a dřevozpracující. V nových prostorách se budou moci vyzkoušet situace, se kterými se setkávají při reálných zásazích. Využívat k tomu budou také virtuální realitu. Ročně by se zde mělo vystřídat až 1400 lidí. Česko začal týden rané péče. Jedná se o terénní sociální službu pro rodiny s dětmi do 7 let, které mají například zdravotní postižení. Akce probíhá také v Olomouckém kraji. Více nám k tomu řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Týden rané péče připomíná odborníkům i veřejnosti, jak je důležitá včasná podpora těchto rodin. Pracovníci v rámci služby navštěvují domácnost a pomáhají rodině v každodenních činnostech. Krmení, oblékání i stimulaci smyslů a motoriky. Ukazují rodičům, jak rozvíjet dovednosti úměrně podle možností dítěte a jak reagovat na specifické potřeby.
0: Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už dnes nás čekají další utkání ve skupině o udržení. Od 17:30 se na hřišti soupeře představí Baník Ostrava, který zavítá na Slovácko. Ve stejný čas se proti sobě postaví také Zlín s Teplicemi. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.
3: Díky za zprávy, no a pojďme se teď podívat na předpověď počasí, která na ten dnešní den hlásí zataženou oblohu s deštěm a teplotou, která by se neměla dostat nad 13 stupňů. Takže jestli se teprve teď, přátelé, chystáte vypálit do ulic, tak si na sebe vemte nějaký valoňáček a nezapomeňte na paraplíčko, určitě se bude hodit. No a my na rádiu Čas Rok startujeme s Kaiser Chiefs, pěkné dopo.
4: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. enerspot.cz.

0: To byla cesta kolem světa od Bastardu. No to jsem si vzpomněl, vy jste ale kanec, pane Košťál, že jo? No a na závěr Dýmka míru. No ale každopádně my se teď s Milanem Gellnerem na rádiu Čas Rok mrkneme na horoskopy.
1: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Můžeme tak očekávat stabilizaci toho, co se jeví jako nestabilní, orientaci na to praktické, pragmatické, ale také sklony k milostným úletům a podrazům či podvodům. Co se týká notybí znamení, tak panám by se mělo dařit prosadit vše, co budou chtít. Býci si budou líbovat v erotice a obdobných činnostech a kozrozy by měly být ve svých postojích pevní a neústupní. Lvy mohou spřádat odvážné plány. Střelci budou hýřit nadšením a elánem a berani by mohli inklinovat k milostným úletům. Váhy mohou propadat v melancholii. Hodnáři budou trpět nesoustředěností a blížencům by se mělo dařit realizovat své nápady a inspirace. Radci budou inklinovat k přátelským setkáním, štířit se blízkou svou vnitřní moudrostí a ryby by měly být pro ostatní morální oporou. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádio Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Wind in Temptation, i tato partička se letos mimo jiné představí na Rock for People. A když jsme u těch festivalů, tak od 24. července u Opavského Stříbrného jezera se taky jeden bude konat. Holba Rock na grilu nabídne dva dny skvělé zábavy, ale hlavně muziky, o kterou se budou starat Pretty Maids, tři sestry Ivan Mládek se svým banjo bandem, Citron Aleš Brichta, Kokot Minute a celá řada dalších. Když si otevřete web Rádia Čas Rock, tak tam najdete jak veškeré informace o této vaší velkolepé narozeninové party, tak i vstupenky, které tam jsou hned ve třech variantách. No a co kdybychom si tu poslední jmenovanou kapelu dali v plné parádě? Za chvíli je tady.
1: Čas Rock. Rádio Čas Rock. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Cluc domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
2: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
3: Metal Fest Opener.
4: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
4: Dorazí kultovní Anthrax.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
4: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
3: Metal Fest.
4: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
6: Rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezská Fest.
7: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant, Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Posloucháte Rádio Čas Rok, máme minutku po půl jedenácté, no a to je teď chvíle pro vás, protože tady před námi písnička na přání 725 331 155.

0: Je třeba k tomu něco dodávat? Já myslím, že vůbec nic. Je to tak, Tatar?
1: Tak, je to tak.
0: Ano, přesně. Nazdar, zdravíme tě, ahoj. Čau. Jak se máme?
1: No tak jak se máme při tomto počasí? Říkám, čumím z okna, přemýšlím na Eurojackpotu, jsou tam 2 miliardy a že si vás kupím.
0: No tak, na čím vaše? Šup do toho, štěstí. Víš, jak to je s nimi, já s ním volem.
1: No právě, no, protože já jsem taky malé hovínko.
0: Ale jako, víš jak, zkusit se to může, ne? Kolik se tam sází, kolik je tam tiket?
1: 400.
0: 4 kila, no, co?
1: No to je také malé posezení u Bystroňa, víš jak.
0: To se troje cigára, ale u tebe, nebo kolik?
1: To je tak.
0: Ale no, aniž to bude jakkoliv, my ti držíme palce. Ty jsi vybral Overkill, komu?
1: No komu, samozřejmě rokové rodině, tím chci pozdravit Maxe, že jsem vůbec ozval na WhatsApp. Samozřejmě zdravím Moravia Riders a hlavně, aby jim vyšlo počasí. A kdyby náhodou nevěděli, takže na drinku si určitě dáme borovičku. Mm-hmm. No, takže to jdeme na Karla, Marka, že jo, Peťu, no a tenhle tu bandu, i ty jejich paničky. Už mě po nich smutno. No a samozřejmě všem motorkářům, že jo, Frankimu, jestli je v hlavě, to nevím. No a tak dále, No všem.
0: Dobrá, díky moc za zavolání, kamaráde, tady to je, ahoj.
1: Čau.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
6: Cashback!
7: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď.

0: do třetíce Stratovarius. Kdybyste si náhodou tak chtěli před tím dnešním obědem pěkně zaploužit. Ale bude toho samozřejmě mnohem a mnohem víc. K tomu nějaká ta pozvánečka a taky jedna dobrá nabídka. To všechno po zprávách, ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Holbarok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz, Centrum Moravia Sever.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Polská, kde se stala dopravní nehoda. A bouralo se také v Brně na ulici Vodařská. I tady tak buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Dětí se zubními kazy v Česku přibývá. Ve 12 letech mají průměrně 5 zkažených zubů a z poloviny za to podle odborníků můžou sladké nápoje. Ty prý začínají konzumovat čím dál mladší děti. Každodenně je navíc pije asi čtvrtina z nich.
3: Morava aktuálně.
2: Ostrava od 15. května do 21. června už po 7. ožije akcí Dny fajné rodiny. A na co se letos mohou návštěvníci těšit, tak to nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
4: Letošní ročník bude dosud nejrozsáhlejší. Do programu se zapojí více než 60 organizací, které pro rodiny napříč městem připravily celkem 116 rozmanitých akcí. Dny fajné rodiny jsou dlouhodobým projektem města Ostravy v oblasti rodinné politiky, jehož cílem je nabídnout rodinám prostor, kde mohou být spolu bez pichu, obrazovek a každodenních povinností.
2: Zlínský kraj chce zjistit, jaké sociální služby lidé v regionu potřebují, jak dostupná je pomoc pro seniory, rodiny v těžké životní situaci nebo lidi, kteří pečují o blízké. Zkušenosti obyvatel chce kraj zmapovat pomocí dotazníku. Zapojit se může každý, kdo takovou situaci řeší nebo o ní ví ze svého okolí. Sparta po nedohraném derby se Sláví přivítá v dalším ligovém šlágru Plzeň. Letenčtí by tak ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávii 8 bodů. Zápas začne na Letné v 8 večer. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

0: No, je druhý den v týdnu a ten dneska na Rádiu Čas Rok opět patřil soutěži Tajné úterý, ve které jsme dneska udělali radost Martinovi. Toho jsme poslali na festival Help Days, který ve Frýdku Místku startuje 5. června. A kdo bude mít štěstí nebo bude tím dalším šťastlivcem, tak to se dozvíme zase příští týden. V Ostrém budíčku dá Tomáš s Ivošem opět výzvu k tomu, abyste se dovolali do studia proto, abyste měli opět možnost vyhrát vstupenky na nějaký ten koncert, festák a nebo jinou zajímavou akci. Já vám držím palce a přikládám Firehouse, kteří dostávají prostor právě teď.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rok. Rádio Čas Rok.

Rokové tipy, ve kterých máme něco pro vyznavače jedné stopy. Moravia Raiders totiž už tuto sobotu tradičně v Olomouci zahajují motorkářskou sezonu, a to slavnostní výšťkou, na kterou se z parkoviště Poděbrady 779.00 vyrazí v 11 hodin a 30 minut. Cíl cesty je v jejich klubovně, kde bude nachystané skvělé občerstvení, celá řada soutěží o velice zajímavé ceny, taky reprodukovaná muzika a nebo možnost nocle. Všechny potřebné informace, včetně rezervace toho, kde tu hlavu můžete složit, najdete na facebookovém profilu tohoto motorkářského klubu, který vás na tuto akci srdečně zve. Pokud by náhodou chcelo, což možná asi bude, no uvidíme každopádně, tak se celá akce ruší, ale to posezení v té klubovně platí. No a já bych pro vás taky něco měl. Co byste řekli? Volbít, anebo na Samiho Hegra, kteří jsou nachystaní v playlistu Rádia Čas Rock. Za chvíli dostanu prostor.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhá.

0: vyhrál na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
2: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
3: Metal Fest Opener.
4: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
4: Dorazí kultovní Anthrax.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
4: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
3: Metal Fest.
4: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

Buďte zdraví, bando. Opět po týdnu je tady další Metalmania. Dneska půjdeme společně za Velkou Louži. Mám pro vás 3 Days Grace. Od 7 večer na rádiu Čas Rock a od 8 na televizi Rebel. Těším se na vás.

0: Dobrý čas, rovná pěkně doznívají Volbeat. No, my si máme Stratovarius, kteří mají skoro 5 minut a to je dostatek času na to vybrat další pecku. Co říkáte? 725-33-1155.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Stratovarius, tak ti už to mají za sebou. No a písničku na přání vybírá Dušan, čau.
1: Čau, zdravím tě, Honzo, takže dneska bych chtěl navnadit kluku, co se chystají na Kamenité, takže dáme polské turbo, Kavaly a Satana, samozřejmě pro tebe, zdravím celou rokovou rodinu, která se tam pustá, já bohužel nemůžu z jistých důvodů, i když bych strašně rád moc jel, ale ze dřívěžka, jak se znám, tak já bych se vrátil tak za týden, takže ať si to tam užijí a ti teď připomenou polské turbo, které tam vystoupí a ať si to užijou. A jinak všem posluchačům na pohodu a až dodržou pitný režim a poslouchají pravou rokovou hudbu.
0: Jasná věc, polské turbo tam na Kameniu vystoupí v pátek 22. května, mají tady rozpis 21 hodin 30 minut, no tak to bude mejdan.
1: To bude mejdan, tak jim to.
0: Tak si dáme tobě díky za zavolání a měj se hezky.
1: Díky moc, Honzo, měj se, čau.

0: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny.
5: Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
4: Stavebniny Janík.
5: Rádi vám poradíme s výběrem.
6: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: No, na minutku přesně, je 12.00, přátelé, jestli máte před sebou oběd, přeju vám dobrou chuť, no a nabízím k němu třeba o tom ovítku si třeba rádi vychutnáte i nějakou tu kávičku, že jo? Ano, přesně tak, jiné kafe, no a bude i Ozzy Osbourne. Zlomek z toho, co na rádiu Čas Rock určitě zazní, tak zůstaňte s námi, ještě jednou smačného a pěkné už odpoledne.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Kde to hoří?
9: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
8: www.hphservice.cz.
10: Řidiči, aktuálně pozor v Kroměříži na ulici 1. máje. Havarovala tady dvě osobní auta a velké komplikace jsou i v Brně na Vodařské ulici, kde je komunikace kvůli prasklému ramenu jeřábu dočasně uzavřena. Evakuováni byli také obyvatelé okolních domů. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Radio Čas Rock. Právě.
10: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. Podle expertů je tato hranice 48 tisíc korun. V Praze a Brně je ještě o 8 tisíc vyšší. Lidé proto nejčastěji šetří na jídle, dovolených a volnočasových aktivitách pro své děti. Zhruba 20% pracujících si tak musí hledat brigádu. Experti odhadují, že minimální mzda letos stoupne o 2 až 3%.
12: Morava aktuálně.
10: Hlavní třída v Ostravě Porubě opět ožila s dílkem. Až do 26. května se tady

0: Ty návštěvníkům představí nápady lokálních tvůrců, a to nejenom z oblasti řemesel a designu. Více podrobností dodává mluvčí radnice Martin Otipka.
1: Jedním ze specifik celého projektu je, že autoři své produkty prezentují ve speciálních designově upravených kontejnerech. Další výhodou je, že obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu se mohou seznámit s tvorbou menších podnikatelů a ti se mohou inspirovat od sebe navzájem. Úvodním znakem akce je i pestrost. Lidé tak na sdílku najdou módní značky, výrobce kvalitních pochutin.
0: Návštěvníci tak mohou tvůrce podpořit nákupem originálních výrobků anebo ochutnat speciality domácí kuchyně. Hodonínská nemocnice začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Moderní pavilon pohotovosti zajistí nepřetržitou péči a lékařům také lepší podmínky pro zvládání akutních stavů. Díky propojení s vyšetřovnami už pacienti nebudou muset složitě přejíždět mezi odděleními. Hotovo bude v příštím roce. A dneškem pokračuje fotbalová šance liga, ve které se na městském stadionu v Uherském Hradišti utká Slovácko s Baníkem Ostrava a ve Zlíně na Letné domácí celek přivítá Teplice. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
2: Marcelko, velké díky, no a pojďme se teď podívat na počasí. Aktuálně tady u nás v Porubě neuvěřitelné. Svítí sluníčko, tak uvidíme, jak to dlouho vydrží, kéž by až do večera. No a my na Rádiu Čas Rok jedeme dál. Dobré odpoledne.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz

0: Těch slov by se dalo přiřadit mnohem víc, jo. Velký, špatný, dobrý, zlý, starý, ale taky nový. A novinku týdne Rádia Čas Rok, tak tu máme nachystanou právě teď.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
0: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Rádio Čas Rok nám dozněli LVT, no a představte si, že dneska jsou tomu 4 roky, co nás opustil zakládající člen časopisu ABC Vladislav Toman. Jeho šéfredaktorem byl od roku 1959 až 91. No, tak bychom se na to dílo bychom mohli zavzpomínat. Co říkáte? Taky jste každý měsíc čekávali před stánkem PNS, až ho budou mít, protože ve své době se tento trhák dál jenom těžko sehnat. Já jsem se vždycky těšil na to vystřihovánku, lepení dragem, jo, ty různé auta, tanky, no prostě to, či ono, to aktuální číslo nabízelo. Klidně se nám svěřte na WhatsApp Rádia Čas Rok s číslem 725331155 a kdo ví, možná, že abíčko bylo i vaším sběratelským záměrem a máte doma nějaký ten svazeček. Jestli jo, tak klidně pošlete fotku, předem díky a já vám na oplátku nabídnu jiné kafe s likvidem. Dobré odpoledne, přátelé.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
5: Není hudba jako hudba. Ta pravá roková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Fenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
6: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
7: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
8: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Iné kafé to příští týden ve Vyšných Lhotách zakončí první den kamenitého Čas Rock Fest. No, my u toho samozřejmě budeme taky, no ale na to si ještě ten týden budeme muset počkat. Týden na něco, no ale tak teď si zahrajeme, ne? Podle vás, co říkáte? 725 33 1155, číslo sem do studia Rádia Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.

Čas rok, no a před námi písnička na přání. Nazdar, skvělé rádio, Čas rok, zahraj, prosím tě všem, kteří dělají dneska venku, sluníčko nám vyšlo, tak ať nám to vydrží. Velké díky, Patrik. Tak jo, muzika je nachystaná, já držím palce a tady to je.

0: Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

Ať děláme, co děláme, víc toho do této hodiny nevměstnáme. No, ale to vůbec nevá. Rádio Čas Rok totiž budeme pokračovat s Battle Bees, tak jako Green Day. A nebo partičkou, která si říká

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Friedlandu.
1: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.
2: Řidiči aktuálně pozor na hlavním tahu na Bruntálsku. U města Albrechtice havarovalo osobní auto. Stále se také odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut v Kroměříži na ulici 1. máje a velké komplikace jsou aktuálně i v Brně na Vodařské ulici, kde je komunikace kvůli prasklému ramenu jeřábu dočasně uzavřena. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Pohodové odpoledne rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Levné nákupy z čínských e-shopů od července výrazně podraží. Evropská unie totiž ruší osvobození od cla pro zásilky s hodnotou do 150 €. Za

0: každou věc v košíku, jako je například tričko nebo kryt na mobil, se tak kupující nově připlatí 3 eura, tedy asi 75 korun. U drobných položek tak může cena stoupnout o desítky i stovky procent. Opatření má omezit obří nápor neprověřených zásilek a narovnat trh pro domácí obchodníky.
1: Morava aktuálně.
0: V Česku začal týden rané péče. Jedná se o terénní sociální službu pro rodiny s dětmi do 7 let, které mají například zdravotní postižení. Akce probíhá i v Olomouckém kraji a více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Týden rané péče připomíná odborníkům i veřejnosti, jak je důležitá včasná podpora těchto rodin. Pracovníci v rámci služby navštěvují domácnost a pomáhají rodině v každodenních činnostech, krmení, oblékání i stimulaci smyslů a motoriky. Ukazují rodičům, jak rozvíjet dovednosti úměrně podle možností dítěte a jak reagovat na specifické potřeby.
0: Týden rané péče nabídne například různé akce nebo přednášky. V Karviné vrcholí stavba nového domova pro seniory. Moderní zařízení v městské části Nové Město se pro první klienty otevře už letos na podzim. Uvnitř budovy řemeslníci dokončují vnitřní prostory. Nový domov nabídne zázemí pro 140 seniorů a v regionu vytvoří zhruba stovku pracovních míst. A čeští házenkáři ve středu domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu a házenkářské velmoci mohou Češi pouze překvapit. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu a víte, co, my se v něm teď přesuneme do roku 1968, kdy byl Jimi Hendrix v Torontu zadržen policií za držení hašiše. Márně se bránil, že mu drogu někdo podstrčil. Rok 1986, tak tehdy Poldové pro změnu zase zakázali řízení auta Joe Stramerovi z The Clash poté, co usvědčili z řízení pod vlivem alkoholu. Narozeniny slaví Eric Singer, kterému za celou naší partu přejeme hodně štěstí a taky zdraví, tak jako pankrácům, kteří jsou v tom našem kalendáři. No a kdo další je spojen s tím 12. květnovým dnem, tak o tom si povíme za malou chvíli.

0: Battle Beast, no další z těch, kteří samozřejmě na rádiu Čas Rok nesmí chybět. A před námi je borec, který s hudební kariérou začal v 70. letech, a to v kapele Boomerang. Od té doby, od té se ale v roce 81 otrhl a založil vlastní band, který ve své době sklízel úspěch, kde se dalo. Rok 85 a 88, třeba já nevím, třetí místo v anketě Zlatý Slavík, společný koncert se Slady nebo Uriáši, to jsou jenom střípky z toho, co dokázal se svými muzikanty udělat. Bohužel v roce 2002 mu doktoři řekli smutnou zprávu o tom, že má rakovinu mozku. V roce 2003 umírá a je pohřben v Čechticích u Vlašimi. Víte, o koho jde? Jestli ne, tak za malou chvíli se to dozvíte, protože právě 12. května roku 2003 v věku 53 let Richard Kibic umřel.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
6: Ten kolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Ben Color je tvoje šance. Ben Color, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Benkolor.cz.
7: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.

0: nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Green Day na rádiu Čas Rock, 3 minutky po 1:30. No, to letí, co si budeme povídat. No a tak pojďme si teď zahrát na rádiu Čas Rock podle vás. 7 2 5 3 3 1 1 5 5.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: kapely UDG, tady tady u vás na rádiu Čas Rok. No a před námi písnička na přání. Nazdar, skvělé rádio Čas Rok. Chtěl bych zahrát do autoservisu Petr Tomán pro kluky, ať se práce daří, moc děkuji, není vůbec zač, za chvíli poštu složenku za reklamu. No a mám tady ještě jeden pozdrav, a to od kluků, kteří se na stavbě dělají sádrokarton, Peťa s Jirkou. Taky, ať se jim to dílo daří a rychle uteče práce.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bozakoník práce.cz.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: nebudou chybět taky Halloween. Tak mrkneme se na jeden chystaný velice zajímavý koncert. No nebudou chybět taky typy. Rokové typy. A v nich něco pro všechny pankáče, tak si na to počkejte, já vám přeju dobré odpoledne.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: kariéru. Fun Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na barrak.cz.
1: Hledáte jistou práci?
2: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
1: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
2: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
1: Chci do Tatry.cz.
2: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na tatra.cz.
3: Řidiči, aktuálně pozor na hlavním tahu na Bruntálsku. U města Albrechtice se odklízí následky havárie osobního auta. V Brně jsou dopravní problémy na dvou místech. Na Špirkově ulici se srazil náklaďák s osobním autem a stále je také uzavřená Vodařská ulice, kde na místě zasahují hasiči. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock. Právě.
3: Hezké odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Dubnové mrazy zničily polovinu letošní úrody ovoce. Škody v sadech jsou obrovské, mohou se vyšplhat až na stovky milionů korun. Nejhůře dopadla jablka, která na konci dubna spálil ledový vzduch z Arktidy. Sadaři mají teď obavy, že letošní rok bude skoro stejně špatný jako ten loňský. Zbytkům ovoce na stromech navíc teď škodí velké sucho.
4: Morava aktuálně.
3: Nezaměstnanost v Česku klesla o desetinu na 4,9%. V Moravskoslezském kraji je ještě o 2% vyšší. Jaká je situace v jednotlivých okresech, to už nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
5: Podíl nezaměstnaných vyšší než celorepublikový průměr vykázali v dubnu tři okresy. Karviná, Bruntál a Ostrava. Naopak nižší podíl nezaměstnaných než je republikový průměr zaznamenali zbývající tři okresy. Lovíčín, Frýdek-Místek a Opava. Pracoviště úřadu práce registrovala k 30. dubnu celkem 6312 volných pracovních míst.
3: Firmy mají aktuálně největší zájem například o uklízeče a pomocníky, svářeče, kuchaře, montážní dělníky, pomocné pracovníky ve výrobě, ale i řidiče nákladních automobilů. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Chce tak udržet mladé lidi na venkově a zabránit vylidňování menších obcí. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy anebo připraví místa pro stavbu rodinných domů. Příspěvek získá celkem 660 projektů, které lidem na venkově zajistí pohodlnější a modernější bydlení. A fotbalová Sparta Praha dnes večer zažije obrovský zápas proti Plzni. Letenský klub se snaží zachránit naději na zisk mistrovského titulu. Po nedávném nedohraném zápase se Sláví teď Sparta nutně potřebuje vyhrát. Zápas začíná na pražské Letné ve 20 hodin. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
6: Já ti za ně děkuji, Marcelko. No a můžeme na rádiu Čas Rok se pustit do muziky, ale ještě předtím je tady předpověď počasí, zatažená obloha 13 stupňů na teploměru s slabý vánek od severozápadu. To tady píšou.
7: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Ladíte Rádio Čas Rock, které má pro vás mimo jiné pozvánku taky do Ostrava Arény, ve které se bude 21. listopadu konat mega koncert našeho bráchy Rádia Čas. Na něm zahraje Olympik, David Koller, Lemmy, ale taky Europe, kteří tam přijdou oslavit 40-leté výročí svojí nejúspěšnější desky, která ve své době mimo jiné bourala příčky hitparád, kde se dalo. Takže jestli máte chuť se této skvělé show společně s námi taky zúčastnit, tak si rozklikněte www.casradio.cz, kde najdete vstupenky, a to hned v několika cenových relacích. Záleží je na vás, jestli je chcete vidět jako první, nebo druhý, nebo třetí v pořadí. V té řadě, myslím, pod tím pódiem.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Podcast Rock.
1: Tak přátelé, pokud ještě nemáte plán na tuto sobotu, tak bychom pro vás měli pozvánku do Dolního Benešova. Tam se v místním Motokravínu bude konat punk rockový večer, na kterém zazní EE, VVU a taky Sputnik. Všechno to tam vypukne v 6 večer a vstupenky se dají koupit na webu pořadatele této akce. To na rádiu Čas Rok naštěstí od vás za muziku nechceme ani kačku, a tak si můžete v klidu vychutnat My Chemical Romance anebo Offspring, kteří jsou nachystaní do těch dalších minut. Tak se dobře bavte.
0: Rokové tipy rádia Čas Rok. Rádio Čas Rok.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
5: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

vědomost se dává. Toto byly My Chemical Romance na rádiu Čas Rock. Za malou chvíli si vás už převezme kdo jiný než naše Vrána. No, ale já se s vámi rozloučím ve společnosti Bon Jovio a taky nějaké písničky, kterou si vyberete vy sami. 725 33 11 55.

0: No jo, to byly časy, kdy tato píseň vyšla. No, ale pojďme teď na něco jiného. Budeme si hrát pěkně česky, Dané, já tě zdravím, ahoj. Hej, jsi tam? A nic. Haló, haló, jsi tam?
1: No, jsem tam.
0: Jsi tady? Nazdar, nazdar. Tak, ty jsi v autě z práce domů?
1: Jsem.
0: Nemůžeš zastavit, aby jsme si popovídali normálně, bo nás není slyšet. Haló? Tak, ty jsi někde v obchodě se sklenicemi, nebo jak to vypadá? Asi se nedomluvíme, jak slyšíte. No to je úplně jedno, každopádně Dan jede z práce domů, kolegovi vezl něco na zahřátí a chtěl alkohol. Vybrali jsme spalovač chlastu, je to tak? Asi jo. Jestli ne, tak jsme se zmýlili. Každopádně, muzika je nachystaná, Dana, tebe zdravíme, vás všechny a já už vás předávám do péče naší Vrány. Mějte se krásně a zítra čau.

0: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.

Buďte zdraví, bando. Opět po týdnu je tady další Metalmania. Dneska půjdeme společně za velkou louži. Mám pro vás 3 Days Grace. Od 7 večer na rádiu Čas Rock a od 8 na televizi Rebel. Těším se na vás.

Tohle by se někde nemělo stát. Ticho v rádiu. Ale občas se to stane. To je tak, když hledáte sluchátka, protože jsou někde úplně jinde, než jste si je před chvíli dali. Ale i tak. 14.58 vy posloucháte rádio Čas rok. Připravené úterní odpolední drive od mikrofonu a ze studia. Už vás zdraví vaše Vrána. No a po 15. hodině to bude taky Bad Heart.

0: Kou tohoto týdne, ale teď už jsou připraveny zprávy. Fajnové úterní odpoledne.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
4: Stavebniny Janík.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od

0: čas rok.
1: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. Podle expertů je tato hranice 48 tisíc korun. V Praze a Brně je ještě o 8 tisíc vyšší. Lidé proto nejčastěji šetří na jídle, dovolených a volnočasových aktivitách pro své děti. Zhruba 20% pracujících si tak musí hledat brigádu. Experti odhadují, že minimální mzda letos stoupne o 2 až 3 %.
0: Morava aktuálně.
1: Hlavní třída v Ostravě Porubě opět ožila s dílkem. Až do 26. května se tady návštěvníkům představí nápady lokálních tvůrců, a to nejenom z oblasti řemesel a designu. Více podrobností dodává mluvčí radnice Martin Otipka.
2: Jedním ze specifik celého projektu je, že autoři své produkty prezentují ve speciálních designově upravených kontejnerech. Další výhodou je, že obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu se mohou seznámit s tvorbou menších podnikatelů a ti se mohou inspirovat od sebe navzájem. Důvodním znakem akce je i pestrost. Lidé tak na sdílku najdou modní značky, výrobce kvalitních pochutin.
1: Návštěvníci tak mohou tvůrce podpořit nákupem originálních výrobků anebo ochutnat speciality domácí kuchyně. Hodonínská nemocnice začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Moderní pavilon pohotovosti zajistí nepřetržitou péči a lékařům také lepší podmínky pro zvládání akutních stavů. Díky propojení s vyšetřovnami už pacienti nebudou muset složitě přejíždět mezi odděleními. Hotovo bude v příštím roce. A disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu, a to 10 milionů korun. A nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
3: Marcelko, moc děkujeme, a ještě já přihodím za sebe, nejenom za sebe, ale taky za tři ledové muže počasí. Ti dorazili a opravdu dostojí své pověsti, takže čekejte na území České republiky déšť, na horách dokonce sníh a přízemní mrazíky. Tohle všechno zvládnou. A co s tím v pátek udělá uchcená žovka? Toť otázka. My si radši budeme hrát.
4: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: bicí souprava Chad Smith, mistr basu Michael Anthony, kytara Joe Satriani, no a za mikrofonem Sammy Hagar. Super kapela Chicken Foot a jejich Oh Yeah. Pánové se valí hudebními pódy už skoro 20 let a teď jste si je dali v odpoledním driveu na rádio Čas Rock. Před námi novinka tohoto týdne, kterou pro vás pro změnu vyškrábil Hans a ta se taky povedla.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Jiné kafe, keď odchází někdo. Tahle ta partička Vratko Rohoňa nám uzavře první den posledního 20. ročníku kamenité Čas Rockfest ve Vyšní Lhotách, který pátek 22. května. Zbytek se rozjede pak až sobotu. Všechno najdete samozřejmě na našem webu časrock.cz, taky na Facebooku. A pár lupenů ještě zbývá a já věřím, že se potkáme v hojném počtu. Když se náhodou neuvidíme, tak se nahmatáme. 15.28 vy posloucháte rádio Čas Rock a v odpoledním driveu připravena třeba Bad Heart. Budou také premiér Skin, David Lee Roth a místečko je tam i pro tu vaši do upršeného úterního odpoledne. Tak popřemýšlejte, která by vás potěšila, dejte vědět. Třeba na WhatsApp na 725331155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
5: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
6: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
7: Rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
8: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Přátelé Meduši, Bad Heart, Bad Woman Blues. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, úterní odpolední drive, dáme ještě 4 minutky, jeden song a pak už ta vaše, která to bude, o tom si rozhodněte sami. 725-33-1155.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

posloucháte Rádio Čas Rock a my budeme pokračovat s tou vaší oblíbenou muzikou. Čau, je něco pro všechny, kdo trčí právě teď v koloně. Hýbe se to, ale pomalu, tak na pohodku. Co třeba pan Devin Townsend může být, takže vám všem, co sedíte za kulatou lopatou a máte to ještě pár kilometrů domů, dojďte hlavně v klidu, v pohodě a tady je muzika. Odpoledne.

0: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Cashback!
5: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Cashback!
6: Dál nemusíš hledat.
7: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
6: Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

O tečku za naší první společně strávenou odpolední hodinkou tady na rádiu Čas Rock se postaral David Lee Roth, no a my pofrčíme dál. Po 16. je připraven kanadský dřevorubec. David původně právník, tatínek chtěl, ale Brian Adams si řekl, že ne, vzal kytaru. A vidíte, jak to dopadlo. Takže běžte si za svými sny, stojíte za to. Další je na řadě Avantázie.

0: všemu dnešní oslavenci, tak mrkněte do kalendáře, jestli náhodou nemáte poznámku u někoho 12. května. Můžete mu nechat třeba zahrát, ale teď Marcelka a zprávy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Vratimovské ulici. Srazilo se tady osobní auto s nákladákem. Zdržet se můžete kvůli porouchanému vozidlu na hlavním tahu u Mohelnice na Šumpersku a v Brně je stále uzavřena Vodařská ulice a na místě zasahují hasiči. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Levné nákupy z čínských e-shopů od července výrazně podraží. Evropská unie totiž ruší osvobození od cla pro zásilky s hodnotou do 150 eur. Za každou věc v košíku, jako je například tričko nebo kryt na mobil, si tak kupující nově připlatí 3 eura, tedy asi 75 korun. U drobných položek tak může cena stoupnout o desítky i stovky procent. Opatření má omezit obří nápor neprověřených zásilek a narovnat trh pro domácí obchodníky.
2: Morava aktuálně.
1: V Česku začal týden rané péče. Jedná se o terénní sociální službu pro rodiny s dětmi do 7 let, které mají například zdravotní postižení. Akce probíhá i v Olomouckém kraji a více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajbová.
3: Týden rané péče připomíná odborníkům i veřejnosti, jak je důležitá včasná podpora těchto rodin. Pracovníci v rámci služby navštěvují domácnost a pomáhají rodině v každodenních činnostech. Krmení, oblékání i stimulaci smyslů a motoriky. Ukazují rodičům, jak rozvíjet dovednosti úměrně podle možností dítěte a jak reagovat na specifické potřeby.
1: Týden rané péče nabídne například různé akce nebo přednášky. V Karviné vrcholí stavba nového domova pro seniory. Moderní zařízení v městské části Nové Město se pro první klienty otevře už letos na podzim. Uvnitř budovy řemeslníci dokončují vnitřní prostory. Nový domov nabídne zázemí pro 140 seniorů a v regionu vytvoří zhruba stovku pracovních míst. A čeští házenkáři ve středu domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu a házenkářské velmoci mohou Češi pouze překvapit. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
4: Marcelko, díky moc. Já dodám jenom počasí, doba ledová je doba ledová.

No i ta jeho vteřina tady na Rádio Čas Rok, 10 minut po 16. hodině, úterní odpolední drive a taky dnešní oslavenci v kalendáři Pankrác, první ze zmrzlých mužů a údajně Pankrácova nepohoda vinohradům výhoda. Toť pranostika, mimo jiné, pro dnešní den, co se urodilo v muzice 12.5. V roce 1965 nahráli Stouni v RCA Hollywood píseň Satisfaction. Keith Richards a Mick Jagger v pouzovkách objevili tenhle ten zásadní riff celé hudební historie týden předtím během nočního jamování na hotelovém pokoji. Co všechno se na tom pokoji dělo, si myslím, tyhle ti dva vezmou do hrobu a je to tak správně. V roce 1986 se pro změnu v uvozovkách zadařilo Joe Stramerovi z The Clash, protože ten, když fouknul při běžné silniční kontrole do alkohol testru, tak tehdy to byl ještě balónek, tak ten balónek zmodral, zfialovil, zazelenal a Joe Stramer rozhodně nepokračoval jako řidič v cestě. Normálně mu bylo zabaveno auto a šel pěšky. Nedivím se, protože na to nejsou tabulky, kolik toho tehdy v sobě měl. No a v roce 1958 mimo jiné se narodil Rex Singer, bubeník Kesáků. A třeba slavíte i vy. Tak zabrouzdejte na náš web časrok.cz a od nás všecko nejvíc nejlepší.

0: Kalendáří 12. květen, Evropský den minerálu, také Mezinárodní den sester. Ale dneska slaví třeba i počítadlo kilometrů, takže dejte si pěstičku, jak se tak díváte za volantem na ty své budíky, tak si plácněte high five a pokračujte dál. Mezinárodní den zdraví rostlin připadá taky na 12. květen, takže vy, co třeba zabijete i kaktus, nezapomeňte zalít ty svoje krasavice v květináči. A co slavíte dneska vy? Klidně se svěřte, klidně k tomu vyberte muziku, já vám zatím budu hrát Maideny, 13. století nebo Briana Adamsa.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
7: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
8: Rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezskafest.cz.
9: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: 13. století a Fatherland, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Před námi je Brian Adams v odpoledním driveu a taky vy 725-331-155.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na čas.

0: Rihanna Dance Heat of the Night, vy posloucháte Rádio Čas Rock, no a v úterním odpoledním drive bude už diktovat muziku náš pirát Stachová. Zdendo, ahoj.
1: Ahoj všem, ahoj Haničko, Zdenda zdraví Ostravu Porubu a všichni, co jsou na příjmu.
0: Tak my zdravíme západní Čechy, co jsi vybral a pro koho?
1: No, vybral jsem Stratovarius a pecku Black Diamond a samozřejmě pro tebe do rádia, nejlepšího rádia, jak já říkám, celým vesmíru, to je jasný. No a samozřejmě všem, co poslouchají, pro dobrou náladu a zdravím tu naší rokovou bandu. Takže asi tak.
0: Pár dní a vidíme se na Kameňu. Máš už, prosím tě, lístky na vlak?
1: Já nepojdu, mě to nevychází.
0: Tak já myslím, že jo. Že tě Peťar nabere někde Volmiku a dorazíte.
1: No, já jsem to přednutil z finančních důvodů, víš, teď jo, na tom trošku...
0: Je to
1: blbý, no. Ale jinak mimochodem, když před chvilkou hrál ten Brian Adams, tak se ti musím pochlupit, že na prosiné zvaně lístky máme do útočka.
0: No tak to jo.
1: Takže se na něj těším moc, protože já mám stejně rád jako Toma Pettyho a Toma Pettyho už neuvidím, ten už je nahoře, ale to Brian Adams na prosiné.
0: Brian se užiješ. No tak my ti budeme spamovat WhatsApp fotkama a videí, aspoň.
1: Jasně, ale vy si to tam užijte a prostě kecete celá bando naše a užívejte si to tam hezky.
0: Máme to plánu. Děkujeme. Kapitáne, na tvůj povel, Stratovarius už jedou. Měj se, čau.
1: Děkuju moc, mějte se, ahoj. Odpolední

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: hudební nářez, který na vás čeká v dalších 60 minutách. Zprávy pro vás připravila Marcelka a já mám tipy, kam vyrazit o víkendu.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzbursku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzbursku chvíle s rodinou. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Kde to hoří?
8: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
7: www.hphservice.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1 mezi Ostravou a Bohumínem v části Koblov. Havarovalo tady osobní auto. Kvůli porouchanému vozidlu se stále můžete zdržet u Mohelnice na hlavním tahu na Šumpersku a opatrnost se určitě vyplatí i v Brně na Gajdošově ulici, kde se srazila dodávka s osobním autem. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Hezké odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Dubnové mrazy zničily polovinu letošní úrody ovoce. Škody v sadech jsou obrovské, mohou se vyšplhat až na stovky milionů korun. Nejhůře dopadla jablka, která na konci dubna spálil ledový vzduch z Arktidy. Sadaři mají teď obavy, že letošní rok bude skoro stejně špatný jako ten loňský. Zbytkům ovoce na stromech navíc teď škodí velké sucho.
2: Morava aktuálně.
9: Nezaměstnanost v Česku klesla o desetinu na 4,9%. V Moravskoslezském kraji je ještě o 2% vyšší. Jaká je situace v jednotlivých okresech, to už nám prozradil ředitel pobočky Úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
11: Podíl nezaměstnaných vyšší než celorepublikový průměr vykázali v dubnu tři okresy. Karviná, Bruntál a Ostrava. Naopak nižší podíl nezaměstnaných než republikový průměr zaznamenali zbývající tři okresy. Nový Jičín, Frýdek-Místek a Opava. Pracoviště úřadu práce registrovala k 30. dubnu celkem 6312 volných pracovních míst.
9: Firmy mají aktuálně největší zájem například o uklízeče a pomocníky, svářeče, kuchaře, montážní dělníky, pomocné pracovníky ve výrobě, ale i řidiče nákladních automobilů. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Chce tak udržet mladé lidi na venkově a zabránit vylidňování menších obcí. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy anebo připraví místa pro stavbu rodinných domů. Příspěvek získá celkem 660 projektů, které lidem na venkově zajistí pohodlnější a modernější bydlení. A fotbalová Sparta Praha dnes večer zažije obrovský zápas proti Plzni. Latenský klub se snaží zachránit naději na zisk mistrovského titulu. Po nedávném nedohraném zápase se Sláví teď Sparta nutně potřebuje vyhrát. A zápas začíná na pražské Letné ve 20 hodin. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
10: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

My Generation, taky jeden tip, co můžete dělat, co můžete páchat, jaký máte plán na sobotu 16. května 2026. Si můžete dopřát úžasnou akci v Kravíně v Dolním Benešově. Bude to naplno a bude to punkrockový Kravín. Dveře se otevírají v 18 hodin. Předprodej je vstupné, bude taky na místě k mání, že si můžete třeba změnit plán na poslední chvíli a v sobotu vyrazit. A na co se můžete těšit? No tak Ečka, VVU, Sputnik a bude následovat pochopitelně i afterparty pro všechny, co to jako přežijou, tenhle ten nářez. Kolik vás bude, toť otázka, a vzhledem k tomu, že rosničky se předbíhají v předpovědi na víkend, že bude hnusně a bude pršet, tak tohle je pod střechou a navíc ještě takový punkrockový nářez. To je něco, co se dá zvládnout párkrát za sezónu, když jste mladší a když jste už třeba v mém zralém věku, tak jednou za sezónu, protože zbytek roku na to budete vzpomínat a dalšího půl roku se dává dohromady, abyste se to za rok zase mohli zopakovat. Takže 16. květen 2026, punkrockový Kravín, od 18 hodin, kdy tam vlezete, tak se začne posléze hrát a navíc bude následovat ještě afterparty. V praxi to znamená, že to, co máte na neděli, radši zrušte, protože se bez tak budete domů vracet až za raního kuropění.

0: obě dvě znalé věci, tak jsme drželi zobáky dokonce, ať se POD vychutnáte opravdu až do toho posledního ťuknutí.
1: Ale jako drželi jsme se fakt snaživě a myslím si, že nám to vyšlo.
0: No ty jsi to málem nevydržela, to jsi čekala.
1: Já jsem tady nechtěně pleskla rukou o opěrátku, ale dobré.
0: No, viděla jsem ten pohyb, takže v pohodě. Vy jste si určitě všimli, že studio odpoledního drive se opět nezměnilo v rezidenci u dvou košťat, protože dorazila kikule z vedlejšího studia. Prosím tě, dneska sofistikované téma, žádný tenký led, jo, půjdeme na to i, vědecky.
1: Super.
0: Mýváš husí kůži z muziky?
1: Mm-hmm. Mývám, čověče, a bylo mi řečeno v minulosti, že to prý mýváme jen, nebo jen, jako hodně my vodnáři, že my jsme opravdu takové šílené, emotivní znamení,
0: no to
1: ale jo, no, jako opravdu to prožívám a řeknu ti, že nevím teda, jak moc je to umocněno tím znamením a tak, ale musím říct, že když člověk zažije takovou emoci nebo takový pocit, tak fakt si pak říkám, že ty brďo, aspoň ten život tak nějak jako prožívám se vším všudy. Že ti, co jsou třeba od tohleto ochůzení, tak jako to neznají, tak možná jako nevědí, jo, tak jim to je jedno. Ale když bych to znala a pak bych tohle ztratila, tak by mi to bylo líto, protože aspoň ten člověk fakt jako, když prožiješ ty různé emoce a právě i co se týče té muziky, tak je to takový zvláštní pocit.
0: Tak když to nemáš, tak
1: pocit.
0: Je to v pohodě, prostě víš co. Jo, nevíš, o co přichází, že?
1: Jo, no. A když ti to pak jako někdo řekne, víš co, že to má, tak si řekneš, hergot, bych taky chtěla.
0: Ne,
1: zažít.
0: Tak se na něho díváš, že to je normální. Protože husí kůži, takzvané zimomriavky z hudby, to intenzivní emocionální fyzická reakce našeho těla, kterou zažívá, a teď si tipni, kolik procent populace?
1: 20.
0: No tak přidej.
1: Jo, tak jo. 45.
0: 50-60% lidí. Ale to jsme pořád jenom na polovině.
1: No to jo, no, něco málo přes. Tak to jo, tak vidíš, to bych čekala, že to bude mnohem méně lidí.
0: A údajně prý lidé, kteří tento jev zažívají, bývají otevřenější novým zážitkům, jsou citlivější na hudbu a vnímavější vůči vnitřním prožitkům. Přemýšlím, co si pod tím pojmem mám představit.
1: Úplně všechno.
0: Ano?
1: Ano.
0: Tak
1: to
0: já
1: jsou
0: vím,
1: vnitřní
0: co to je.
1: Požitky, jak pozitivní, tak negativní, tak úplně všechno. To je směsice všech možných.
0: Já ti to řeknu takto. Pod oknem máš zaparkovanou svoji Vespu, z ledničky ve 3 ráno vytáhneš kilovou sklenici Nutelly a ještě si k tomu pustíš svoji muziku. Je to ono?
1: No člověče, ne zas tak úplně, je Střelcová třeba, ale chápeš, 100 lidí z toho chutí, Střelcová by zas jako úplně nešla třeba ve 3 ráno do ledničky.
0: Proč?
1: No tak bosy, držím figuru, ne?
0: Jo, takhle. Tak já jdu kolem a ona na mě volá, víš?
1: Jo, tak je pravda, že já někdy ležím v tom lůžku, když se zrovna náhodou probudím a nejde mi zabrat, tak mám třeba ten hlad, jo, ale říkám si, ty vole, nesmíš. Nesmíš,
0: dobrá,
1: fuj to je, dobrá, fuj to je. Ještě, že to mám naučené od svojí panečky.
0: Dobrá, protože já normálně jdu kolem té lednice, ona je zavřená. Víš co, a ta kilová skrinka na mě volá, sežer mě.
1: No tak,
0: tak jako samozřejmě adoptuješ, zachráníš a tak, že jo.
1: To se bavíme o té disciplíně v noci, ale kdybys jako se mě zeptala na disciplínu během dne v rámci těchto věcí, tak tam úplně,
0: to byste
1: tam trošku
0: vidět.
1: Pokulhává.
0: To byste totiž museli vidět přes to sklo tady ve studiu a je úplně jedno, jestli je to tady nebo ve vedlejším studiu, ale já jdu kolem, Střelcová sluchátka na uších, řve tam, jak Viktorka na splavu s těma písničkama, dělá to i tady a u toho se cpe.
1: Jo, no.
0: Že?
1: Jako pravidelně.
0: A cpe se u toho 4 hodiny a furt jak opuchlání.
1: Ne, tak to zase, je, to je milé, že to tak vnímáš, ale kežby, ono to
0: já
1: zrovna
0: to nevnímám, to je
1: pravda. Jo.
0: No tak počkej, tak pojďme k tomu songu.
1: Došli nám medvídci, bych chtěla podotknout.
0: Tak zajdi nakoupit, tak se to dělá, víš?
1: Přinesu zítra.
0: Přineseš, nasypeš, ostatní to sežerou. Vím, co je to je. Přesně takhle to funguje. Tak, Zimomrajuky neboli Husina, které songy, které kapely, hoď aspoň něco.
1: Guns N' Roses, Better. Plays When Dumb, My Guardian Angel, nebo tak nějak se to jmenuje.
0: Guardian Angel.
1: Děkuji.
0: Neboli Schutz Engel.
1: Aktuálně, co jsem před pár týdny, tak nějak jako mě zasáhlo, tak Youngblood, Zombie.
0: Ano. Ano.
1: A Ježíš Maria, můžu říct i něco, co tu nehraje.
0: Klidně.
1: Tak já jsem to tady schválně našim pouštěla před nějakými pár týdny, co na to říkají, ale my to tady nemáme v playlistu Rádia Čas Rok, ale je to Petr Kolář a jeho novinka z konce loňského roku V nebi snad ti prominou. A to když teda si pustím, tak ty vole, to jako chudáci sousedi, no a to do toho i viju, jako jo, takže to Kolářovi vlastně úplně zhazuju, ale vždycky to prožiju naplno a o to jde.
0: Já vám teďka pustím to svoje, jak tobě, tak vám, protože všichni víte, já jsem dítě učitelky hudby, takže tady se to muselo nějak projevit a já tvrdím, že první metloši byly Beethoven s Mozartem.
1: Tak pojď.
0: Chceš?
1: No.
0: Tak jdem.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: zlomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
3: Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Z a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
4: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrusher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026. Radio.

0: Křík Žizlou Trojech pošetila na rádio Čas Rock před námi padlo v mat. To jsou nějaké 3,5 minutky. Za tu dobu si dokážete vybrat muziku. 725-33-1155.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Tak a teď je vaše na rádiu Čas Rok, abyste o nic nepřišli. Čauje se nějakou pohodovku jen tak pro všechny, co poslouchají. Když bude z domácího chovu, bude to fajn. Díky, Pedro. Není vůbec zač, splníme v obou aspektech, protože tu muziku už nadiktoval vlastně Abra. Dáme prosím turbo a Ríšovi tam nahoru moc pozdravuju a díky, Abra. Za málo. Odpolední

0: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

Buďte zdraví, bando. Opět po týdnu je tady další Metalmania. Dneska půjdeme společně za velkou louži. Mám pro vás 3 Days Grace. Od 7 večer na rádiu Čas Rock a od 8 na televizi Rebel. Těším se na vás.

0: pokračovat v posledních 60 minutovka dnešního odpoledního driveu, kterou vyplní třeba Beyond the Black. Icebrecher? Nebo David Koller? Jednoho velikána, který by dneska slavil narozeniny, jsem si ještě nechala pro dalších 60 minut a taky mám lákačku pro zítřek, protože bude středa. Teď ale zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: Přijďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
1: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
2: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na hlavním tahu na Šumpersku. Kvůli porouchanému vozidlu se můžete zdržet na komunikaci u Mohelnice. A komplikace v dopravě jsou také v Brně, a to na dvou místech. Na dálnici D1 na 194. kilometru se srazil nákladák s osobním autem a v centru na Gajdošově ulici se stále odklízí následky nehody dodávky a osobního auta. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. Podle expertů je tato hranice 48 tisíc korun. V Praze a Brně je ještě o 8 tisíc vyšší.

0: speciálních designově upravených kontejnerech. Další výhodou je, že obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu se mohou seznámit s tvorbou menších podnikatelů a ti se mohou inspirovat od sebe navzájem. Úvodním znakem akce je i pestrost. Lidé tak na sdílku najdou módní značky, výrobce kvalitních pochutin.
1: Návštěvníci tak mohou tvůrce podpořit nákupem originálních výrobků anebo ochutnat speciality domácí kuchyně. Hodonínská nemocnice začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Moderní pavilon pohotovosti zajistí nepřetržitou péči a lékařům také lepší podmínky pro zvládání akutních stavů. Díky propojení s vyšetřovnami už pacienti nebudou muset složitě přejíždět mezi odděleními. Hotovo bude v příštím roce. A disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu, a to 10 milionů korun. A nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezký podvečer.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Beyond the Black tady na rádiu Čas Rock. 18 hodin 12 minut k tomu a v kalendáři 12. květen letošního roku a jak jsem avizovala už před hodinkou jednoho dnešního oslavence, který by slavil dneska, jsem si schválně nechala až na tuto hodinku v odpoledním driveu, protože si zaslouží tu samostatnou pozici. Ivan Král by dnes slavil 78 let. Čech, který stál u newyorského punku a jehož songy si zpíval celý svět. Do sametové revoluce, teda bez nás, no ale pak už jsme si je zpívali i my, protože to je člověk, který byl přímo u toho, když se v New Yorku rodila punková, garážová, rocková scéna 70. let. Narodil se 12. května 1948 v Praze, no ale ta životní změna přišla v 60. kdy se dostal do Spojených států. Neuvěřitelná pokora, neuvěřitelná pracovitost, točil a hrál s těmi největšími legendami, takže byste ho našli podepsaného u songu snad úplně všech, kteří kdy něco znamenali. Patti Smith, Iggy Pop, Blondie, New York a klub CBGB. No a pak český rok po revoluci. Producent, skladatel, filmový dokumentarista a hlavně muzikant. A pořád naprostý kliděs a skvělý člověk. Tak Ivanu Královi tam nahoře posíláme jedno pozdravení a určitě, že jeho nejslavnější stopou zůstává song Dancing Barefoot, kterou napsal společně s Patti Smith, tak já jsem proto, abychom si ji teďka dali. Doufám, že vy taky. Necítím žádný odpor, ani nikoho, že by jako to nešlo. Tak pojďme na něho zazpomínat. Ivan Král.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Taky povrná partička, která dokáže značně zazlobit. Tohle byly Icebreaker. Vy posloucháte Rádio Čas Rok těsně před půl sedmou, v úterý v podvečer. A protože je zítra středa, vy víte, co to znamená, slavit je třeba. A nepomáme máj lásky čas, tak se budeme hrabat v roce 2001. Celý zítřejší odpolední drive. To znamená songy, alba, ta zásadní z roku 2001, která letos slaví 25. Tak věřím, že se přidáte i vy v hojném počtu, ať to nemusím z maličku u nohy tahat jenom já. Těším se na to.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
3: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
4: Metal Fest Opener.
5: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
6: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
6: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
4: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje...

0: Takhle dokáží řádit Dragon Force. Doufám, že vám to opět dokázali ve finále dnešního odpoledního driveu. No a na rádiu Čas Rock už je připravena také muzika podle vás. Čau, jestli něco pro všechny odpolední směny, konkrétně do barku, šloby, nějakou pohodovku, výběr nechám na vás a zdravíme úplně všechny, co poslouchají a taky speciálně rockovou rodinu. Libore, díky moc a já věřím, že jsem se trefila hudebně.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
1: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
4: Už dál nemusíš hledat.
5: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
4: Žádné kompromisy, žádné hranice.
5: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
7: Rádio Čas rok.
8: Pravé rokové rádio.

0: Tečka dnešního odpoledního driveu na rádiu Čas Rock. Byla to s vámi opět jízda. No a před námi další díl Metalmánie. Zbavoš je taky připraven. Vy si užijte úterní večer a zítra odpoledne zase čau.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny
4: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
3: Stavebniny Janík.
4: Více na stavebniny.janík.cz.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
4: Kde to hoří?
6: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
4: www.hphservice.cz.
7: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Pohodový podvečer, vítejte. Přátelé Big Beatu na televizi Rebel a na rádiu Čas Rock startuje další díl dnešního pořadu zvaného Metalmania. Dneska pojďme za velkou louži. Kanada to není jenom země javorového listu nebo země NHL, tedy nejlepší hokejové soutěže světa, ale taky se tam najde řada výborných kapel. Jednu z nich pro vás dneska mám. Začínali jako formace Groundswell, ovšem všichni známe jako kapel

Vítejte zpátky ve studiu. Sledujete televizi Rebel, v případě audia posloucháte Rádio Čes Rock. Kapela Three Days Grace. To je téma dnešní Metalmánie. Začátek je zpět, jak jsem říkal, s formací pod názvem Groundswell. Dokonce tahle smečka vydala v 90. plnohodnotné album. Pak se pánové tedy přejmenovali, taky přeskupili a po přechodu milénia vychází debut pod názvem právě Three Days Grace, to se psal rok 2003. A o 3 roky později vychází dvojka s názvem One X. Kapela svoji tvorbu má docela fajn hodnocenou, alespoň co se týká začátku jejich hudební kariéry. Najdou se ovšem tací, kteří říkají, a teď budu s dovolením citovat, kapela má velmi příjemné songy a zpěvné melodie, chybí ovšem osobitost. Tak zní některé recenze z té doby. Toto je zhruba počátek hudební kariéry kapely Three Days Grace.

Sledujete televizi Rebel, ladíte vlny rádia Čas Rock a dneska téma jasné, kanadští Three Days Grace. Tak jak to bývá pravidlem, na chvilku se zastavím u jednoho ze jmén, Adam Gontier. Řekněme, zakladatel kapely. Už v ní není, odešel v roce 2013 a jeho místo zaujal Matt Walsh. Adam Gontier je velmi aktivní muzikant, který právě kromě éry Three Days Grace spolupracoval na řadě dalších projektů a s dalšími kapelami. Celkem často se objevuje u jeho jména další jméno, Chris Daughtry, kterému hudebně i produkčně pomáhal. Mezi dalšími jsou to třeba Art of Dying, anebo spolupráce s Apokalyptikou. Snažil se prorazit i jako vydavatel, založil nahrávací společnost, no a nesmím zapomenout na solovou kariéru. Tak teď ovšem zpátky k muzice právě formace Three Days Grace.

Tak přátelé, další song je za námi, ladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. No a stopáž dnešního dílu Metalmania se nám dostala k samotnému závěru. Abychom jej zaplnili, chybí nám ještě jeden song. Dřív než ho dodám, samozřejmě v podání Three Days Grace, tak je třeba připomenout taky i, nebo spíše mít prosbu na vás. Přihoďte tipy, co byste chtěli vy slyšet na rádiu Čas Rock, vidět na televizi Rebel v rámci Metalmanie. Což znamená vaše oblíbence, které máte v oblibě. Použít k tomu můžete sociální sítě, ať už televize Rebel nebo rádia Čas Rock, případně taky se můžete přímo obrátit na backstage. Tak tedy ještě jednou, Three Days Grace, Metalmania pro tenhle týden je v závěru, já jsem Zbavoš, přeju dobrý poslech a ostrý zvuk a za týden se na vás budu těšit. Mějte se.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Red Zed, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Helldays je Radio Just Rock.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
4: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok. Čas Rok. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviatnově a Friedlandu.
1: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.

0: není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
3: Stavebniny Janík.
4: Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
3: Stavebniny Janík.
4: Rádi vám poradíme s výběrem.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
2: Kde to hoří?
3: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
2: www.hphservice.cz.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

ale hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení hlavy.

Čau rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, ve kterém je tady hned ze startu vynikající zpráva pro všechny fanoušky Five Finger Death Punch. Tato americká sestava vypustila do světa termíny svého turné, během kterého se zastaví i v té naší české zemi. Bude to 31. ledna příštího roku v pražské O2 aréně a nebudou tam sami, protože kromě Bleed from Within jim budou předehřívat publikum i Dimitri. Vstupenky už jsou v předprodeji, takže jestli chcete tuto neuvěřitelnou koncertní show zažít na vlastní kůži, máte šanci.

Five Finger Death Punch, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend. A my budeme pokračovat s Ericem Grenwellem, který má hotovou svoji z Brusu novou desku. Ta spatří světlo světa už 22. května. Bude na ní 10 kousků, ze kterých si teď jeden dáme v plné parádě. Ten je už třetí v pořadí a nabízí pohled na situaci, kdy má člověk pocit, že už nemá vůbec nic pod kontrolou. O tom ví tento borec opravdu své, protože po těch vážných zdravotních problémech, které prodělal, se cítí, jak sám říká, opět v plné síle. Tak hlavně, ať to tak zůstane na pořád, a tady je.

Televize Rebel, tak jako Rádio Čas Rok, vám každý týden přináší pořad Víkend, ve kterém teď dostane prostor švédská sebranka Evergrey. Ta se 5. června vytáhne dalším studiovým zářezem, který bude jejich 15. v pořadí a ponese se opět ve skvělém rytmu. Ten doplní chytlavé melodické linky s velice propracovanými texty, které nabídnou jak radost, tak naopak bolest. No a o tom se teď přesvědčíme v singlu, který se tentokrát dočkal i plně hodnotného videoklipu.

Jste ve společnosti pořadu Víkend, ve kterém se teď podíváme za formací April Art. Ta má venku single, se kterým lákají na nové album. Z něho nám snad něco představí na letošním Metal Festu, na kterém dostanou prostor v pátek 5. června v odpoledních hodinách, kdy budou druhou kapelou v pořadí, která rozburácí plzeňský amfiteátr Lochotín. Ten nabídne 3 dny našlapané skvělou muzikou, se kterou se tam kromě nich představí Accept, Freedom Call, Avantasia, Camelot, Godhard, Battle Beast a další slavná jména. My se v jejich společnosti pro dnešek i rozloučíme a mě nezbývá, než vám popřát skvělý poslech a roku zdar.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno